písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. Nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, a tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat, jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
4: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
3: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
2: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
3: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
4: Etiopský císař.
3: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo, takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli, 59.
4: Jste odjeli do Etiopie tedy?
3: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
4: Je Jaké to bylo? To je změna veliká.
3: Porojících.
4: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
3: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
4: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
3: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
4: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
3: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
4: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
3: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
4: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
3: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
4: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
3: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
4: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
3: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
4: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
3: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
4: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
3: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavěvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, počkej, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, v 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jo, jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takovej romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A, jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova. Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, ne, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj a

0: No.
1: Pro mě to musím říct, že když jsem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
0: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co zblatnou, nebo co by si přála?
1: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
0: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
1: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno je velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
0: Co byste si pro něj přála?
1: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
0: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
1: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal bys si.
2: Dal bych si,
1: ale no. Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře.
1: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No, prosím. No, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No, počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to nejde na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, vaš... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
3: Takhle, hlejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je docela možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmaš.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu, no kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no
4: vás
3: jo,
4: mě seslalo samo nebe. No. Vy jste mě vlastně zachránila,
3: no
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo.
4: No,
3: to... Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No
1: ale...
0: tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz... Já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže... To bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr a to šlo intenzitu. K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo ano, proto natáčení. Se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle jo. Sotva se doučí text, když to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi, tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: on
1: si nesměl.
0: On zase podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohle to, pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohrilovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr a já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to хорошо, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co? Vypijem. Jak ti tě zavut? Davaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kaja.
9: No хорошо. Vodku Kaja.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: No, nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak
11: já.
9: To je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, aga, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč?
11: Já.
9: No pre problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravu. Davaj,
10: Saša, Saša.
9: Kája.
10: Saša,
9: Saša. Saša. Ahoj, ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapus, já vás, nový ochránce, k
3: Čím? Čau, tě.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
10: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
10: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
10: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
10: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
10: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
10: Mám docela dost, no, protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
10: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 to
10: bráško. Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, jo takový jako, no, oni jsou
4: takový. To bylo
10: takový...
4: i u LPDesek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodinici ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
10: Přesně,
4: to nezrušili.
10: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako pase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána
2: tato ukázka. Jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Ne, žací strojek je nový,
3: ale prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Pus mě k tomu,
3: přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: Nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No, jsem tě kolo, ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na snílí jabka, tatínek se hodinom k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já nevím.
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifosraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vado keši operse megamata. Sono sano e to bene. Jestem z rufi, povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil, to je ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového. A to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo?
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový prout to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo narovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal.
1: Ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě. Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě by maminka ji potkala v lázní v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím ano. Říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, Zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: A dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by zjet pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? Pane, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho Palmařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a mi říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pán, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Ano. Jak si na něj pamatuje Ondra?
3: No.
1: Nebo jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Oldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Krobečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šprdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A no? Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně, ano? V autobuse jede 5 policajtů, ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: A nepřepočítala jste se?
4: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor. Mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta, no, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede, ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka, to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já
1: moc děkuju leto,
6: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano. A zábavu o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda, po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadá.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Správa Národního parku České Švýcarsko zrušila kvůli vedru a suchu tradiční akci Dny lesních řemesel u Dolského mlýna. Do Drusova na Liberecku se má vrátit prodejna potravin. Ženy můžou od začátku letošního roku využít 3 poporodní návštěvy. Porodních asistentek je ale málo. Dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm, teplotou do 24 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, dobré ráno. Letošní dny lesních řemesel u Dolského mlýna u Jetřichovic na Děčínsku nebudou. Tradiční týdenní akci, na které představovala Správa Národního parku České Švýcarsko lesní řemesla, včetně uhlířství, sklářství nebo dechtařství, se nekonají. A to kvůli vysokému stupni požárního nebezpečí. Protipožární opatření by bylo během akce velice těžké udržet, říká Jakub Joda ze správy parku.
2: Kdyby se museli udělat ty preventivní opatření, tak by to znamenalo, že by tam třeba musela být hasičská jednotka celou dobu, by se třeba musela zřít vlastně to okolí těch ohnišť. To už by nebyly ty řemesla tak, jak si je vlastně my a ani veřejnost pamatuje.
0: Správa parku musela oblíbenou akci zrušit kvůli povodním a před 4 lety kvůli ničivému požáru v okolí Hřenska na Děčínsku. Obce v Ústeckém kraji dávají nejméně peněz na investice ze všech regionů. Dluhům se radnice spíše vyhýbají, méně než ostatní využívají dotací a v hospodaření obcí dopadly celkově podprůměrně. Uvedla to společnost KRIF v analýze hospodaření obcí. Město Osečná chce obnovit prodejnu potravin v Druscově na Liberecku. Dřív tam prodejna byla, teď už je ale několik let zavřená. Podle starosty Osečné Jiřího Hauzera ze sociální demokracie je jednou z možností zřízení takzvané samoobslužné prodejny. Lidé se do ní dostanou pomocí QR kódu a obslouží se v ní sami.
3: Ten Druscov je bez jakého prodeje, takže by bylo pro ty lidi dobrý. Oni nemají 20 km, kde si co koupit. Takže ty turisti, ty místní obyvatelé, lidi, kteří přijel na chalupu, zapomenou něco, tak to možná by to tak fungovalo. Takže určitě letos ani příští rok by to nebylo, ale bylo by to další rok, protože my tam děláme rekonstrukci, aby to mělo nějakou úroveň.
0: V Česku je málo porodních asistentek, které chodí za maminkami domů na poporodní návštěvy. Na 3 takové návštěvy hrazené zdravotními pojišťovnami přitom mají od ledna nárok všechny ženy v 6 nedělí. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se letos v prvním čtvrtletí uskutečnili skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale bylo mnohem víc než 50 tisíc. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Bala bude porodních asistentek zajišťujících takovou péči postupně přibývat.
1: Počasí.
0: Meteorologové dál varují před nebezpečím vzniku požárů. Dnes čekáme převážně zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Teploty vystoupí nejvýše na 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích počítejte s uzavírkou ulice Kladrubská, dělníci tam totiž opravují vozovku, v Teplicích je uzavřená taky třeba Maršovská ulice. Jedete bez nehod na severu aktuálně, tak vám přeji i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 5 od Jany Moravcové, tak tedy pěkné pondělní ráno. I dnes máme tu 17. srpen, o tom datu nemluvím jen tak, už za chvilku nás čeká pohled do kalendáře. Při pondělku zjistíme zajímavá výročí od Petra Jungmana. A pak půjdeme na zajímavou výstavu do Severočeského muzea. Fotky autora Jana Dittricha tam jsou k vidění a my se tam podíváme společně s vámi před 17:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Pavel Bobek nebo Iveta Bartošová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 10 minut. Vítejte, pěkné ráno u poslechu Českého rozhlasu Sever, a abychom si ten start do nového týdne trochu zpříjemnili, jsou tu zajímavá výročí ke dnešnímu dni a vůbec o dnešním datu, tedy o 17. srpnu, nám víc řekne Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
4: Rekordman v české i československé historii.
3: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:16, jaké máme počasí na severu Čech. Tak jak to tak vypadá, čeká nás trošku chladnější týden, teploty venku se teď pohybují od 16 do 18 stupňů Celsia. Na radaru na mapě vidíme také srážky, těch dneska bude poněkud víc, aktuálně třeba prší ve Stráži pod Ralskem nebo na hranici Ústeckého a Karlovarského kraje. A předpověď o tom mluví, má být zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. K večeru pak bude pozvolna srážek a částečně také oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou příjemnější než po těch vedrech, takže nejvyšší denní 21 až 24 stupňů Celsia, jinak počítejte s tím, že spadne zhruba 2 až 7, v bouřkách velmi ojedinělé kolem 20 mm srážek.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jelen na Českém rozhlasu Sever. 10 minut před 17:30 míříme na zajímavou výstavu Řeka, bazén, kopce i lesy. Nejznámější místa pražského Podolí totiž zachycuje nová výstava v galerii FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Fotky zachycují kromě krajiny také bílé anonymní postavy. Autor Jan Dittrich jejich vzhledu docílil fotografickou technikou, která se jmenuje zábleskové světlo.
1: Tohle je soubor Lidé Podolí, protože v té čtvrti bydlím, tak ji i hodně procházím. Začal jsem vlastně s tou krajinářskou fotkou a postupně se mi do těch fotografií začaly dostávat ty postavy.
2: Jan Dittrich je autorem fotografické výstavy v Liberecké galerii FOK v Severočeském muzeu. Ve své tvorbě si pohrává s kontrastem stálosti krajiny a proměnlivosti lidského života.
1: Já tu krajinu jsem vždycky vnímal jako takovou nepříliš se měnící a naopak ty lidi se různým způsobem obměňují, stěhují pryč, přestěhovávají, rodí se, umírají, je tam prostě takový pohyb. To nejsou klasické portréty, ale jsou to postavy vybělené a přesvětlené zábleskovým světlem.
2: Jak jste volil ta místa, které můžeme na fotografiích vidět? Jsou to nějaké vaše oblíbené body?
1: Především jsem je volil, aby na těch fotografiích byla ta místa, která jsou pro tu čtvrť typická. Takže tady je vlastně vidět třeba kus Podol vodárny, ale není tam celá. Na jiné fotce můžeme vidět řeku, která je taky nedílnou součástí té čtvrti a určuje její charakter do velké míry. A tady to je Podolský bazén.
2: Největší fotografií je fotografie v čele galerie.
1: To je fotografované na takovém výběžku. Je na ní postava pana Mirka Beneše. Hlavně známý v Podolí tím, že šije stany týpí ručně a právě připadal jako jedna z význačných postav.
2: Výstavy v galerii FOK se dlouhodobě zaměřují na ekologická témata. Podobným oblastem se věnuje taky autor Jan Dittrich i kurátorka výstav Alena Čechová.
3: Mě to téma velmi zaujalo, protože zapadá i do toho našeho konceptu. Hodně se věnuje vlastně environmentální fotografii, environmentální psychologii.
2: Dokdy návštěvníci výstavu Lidé v Podolí uvidí?
3: Výstava bude k dispozici až do půlky října.
2: Doplňuje kurátorka Alena Čechová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dospíval Dalibor Janda, teď už pozvánka ke zprávám. Za 5 minut už tu totiž bude 17:30. Vodní nádrže Fláje a Přísečnice jsou zaplněné ze 70 až 75%. I další zajímavá čísla pro vás bude mít Jana Moravcová přesně v 17:30.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne na to museli upozornit registrační úřady. Vodní nádrže Fláje na Mostecku a Přísečnice na Chomutovsku jsou zaplněné ze 70 až 75%. Nechranice na Chomutovsku z 80%. Přehrady tak dál udržují potřebné průtoky v řekách, uvedla mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. V Liberci dnes začalo omezení městské hromadné dopravy v Ruprechticích. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Kvůli rekonstrukce Budyšínské ulice jezdí linky 14, 25, 34, 92 a 99 ve směru do Ruprechtic po objízdné trase. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa. Informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Fotbalisté Slávie v tomto ročníku šance ligy poprvé ztratili body. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže remizovali v Liberci 1-1. Dál platí výstraha před požáry, bude chladněji a deštivo, zataženo oblačno s deštěm a přeháňkami a teplotou do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně jedete na severu bez nehod a dopravní omezení čekejte v Litoměřicích je uzavřená Kořenského ulice a v Teplicích je uzavírka Maršovské.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl šesté jste slyšeli, pěkné pondělní ráno s Českým rozhlasem Sever, za chvilku vás pozveme na odpoledne k vysílání pořadu Osobnosti Česka. A nesmí chybět ani babské rady, před šestou zjistíme, že sádlo nepatří jenom na chleba nebo do pekáče. Ale teď už písničky, které nestárnou, Václav Neckář nebo Čina.

0: Býval Václav Neckář a já přeju pěkné ráno. Je 8 minut po půl šesté, tu pozvánka k odpolednímu vysílání k osobnostem Česka. Každé pondělí po 13. hodině se scházíme s moderátorem Oskarem Hesem a osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. A tím dnešním hostem bude cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli se na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: počasí.
1: Za minutu už bude 6:15. Aktuální teploty venku většinou okolo 15 až 17 stupňů Celsia. Zajímat nás bude také pohled na radar. Tuhle chvíli jsou vidění srážky na hranicích Karlovarského a Ústeckého kraje, ale předpověď mluví o tom, že bude během pondělka zataženo až oblačno. S deštěm nebo přeháňkami vyskytnout se můžou i bouřky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5:07 budeme mít zajímavé zjištění v našich babských radách. Jarka Vykoupilová tentokrát vezme do ruky sádlo a zjistí, že nepatří jenom na chleba nebo do pekáče. Může prospět taky suché pokožce, koženým doplňkům, botám nebo vrzajícím pantům.
1: Babské rady.
2: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba, jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý, měsíček lékařský. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Zpíval Vladimír Mišík a na Českém rozhlasu Sever už za chvíli také další zprávy od Jané Moravcové. Dozvíte se třeba to, že dešť očekávaný v tomto týdnu asi nebude stačit ke zmírnění současného sucha. Víc tedy ve zprávách v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle v Ještkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Déšť očekávaný v tomto týdnu zřejmě nebude stačit ke zmírnění současného sucha. Mateřské školy můžou v září využít pomůcky pro výuku bezpečnosti v silničním provozu. Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Dál platí výstraha před požáry, bude chladněji a deštivo s teplotou do 24 stupňů. Pěkné pondělní ráno, jsou tu zprávy s Janou Moravcovou. Meteorologové v tomto týdnu očekávají srážky povodí Ohře, ale upozorňuje, že ke zmírnění sucha bude záležet hlavně na tom, jak dlouho bude pršet a jak velké území déšť zasáhne. Říká mluvčí podniku Dana Zikešová.
2: Krátké epizody dešťů jsou však pro zvrácení hydrologického sucha nedostatečné. Velmi rychle nás vrátí na předchozí stav. Ideální by byla situace celkového ochlazení s dlouhodobými srážkami, s rozumnými a ideálně rozloženými úhrny.
0: Od začátku roku chybí v Česku v průměru 146 litrů srážek na každý metr čtvereční. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní srážkový deficit největší od roku 1961. Liberecký tým silniční bezpečnosti připravil na září speciální program pro mateřské školy. Na webu si můžou zdarma stáhnout celkem 21 speciálních pracovních listů. Každý je zaměřený na některé z pravidel silničního provozu. Školky si můžou listy vytisknout a postupně je každý den vyvěsit, například na plot nebo v šatně, vysvětluje koordinátor projektu z týmu silniční bezpečnosti Patrik Lang.
3: Nenásilnou rychlou formou, tak si vlastně děti s rodičima projdou ten pracovní list, kde je čeká vždycky nějaké pravidlo nebo spojování, tak aby jsme jim připomněli něco ze zásad bezpečného pohybu v silničním provozu.
0: Stát plánuje založit nový fond na podporu startupů, chce do něj dát zhruba miliardu korun z rozpočtu. Vyplývá to z dokumentu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat Státní národní rozvojová investiční společnost a fungovat by mohl od příštího roku. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla na německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o více než bilion eur, v přepočtu přes 24 bilionů. Korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci.
1: Počasí.
0: Dál platí na severu Čech výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Dnes bude na severu zataženo až oblačno. S deštěm, přeháňkami, vyskytnou se i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kořenského ulici v Litoměřicích počítejte s uzavírkou kvůli stavebním pracím a uzavřená je taky Maršovská ulice v Teplicích. Aktuálně jedete na severočeských silnicích bez nehod, tak vám přeji i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 6 hodin, Jana Moravcová a pondělní vysílání Českého rozhlasu Sever, tak ať se vám hezky vstává společně s námi, už za chvilku tu bude další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát o nevděčném vnukovi, který svoji babičku připravil o pěkných pár peněz, o tom uslyšíte už za malou chvíli. Potom se podíváme křížem krajem na kaskádovité zahrady zámku Stekník i se záhony historických růží. A nesmí chybět písničky, které nestárnou Marie Rotrová nebo Věra Martinová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: 77letá žena z Klášterecka poskytla po návratu z léčby závislosti domov svému 29letému vnukovi. Jenže ten důvěru zneužil. Bez jejího vědomí si vzal platební kartu, získal přístup do internetového bankovnictví a z účtu převedl kolem 30 tisíc korun na svůj účet v online kasínu. No a další peníze použil na dobytí předplacené simky. Když všechny peníze prohrál, dokonce sjednal na jméno babičky ještě 20 tisícový úvěr, který taky skončil v hazardu. Hrách. Seniorka všechno odhalila ve chvíli, kdy na účtu nenašla žádné peníze. Muž se přiznal a teď čelí obvinění z několika trestných činů a hrozí mu až 8 let vězení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 6:45, jaké máme počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty se teď venku pohybují většinou od 15 do 17 stupňů Celsia. Zajímavý je i pohled na radar. Teď vidíme poměrně velké pásmo bouřek na hranicích Ústeckého a Karlovarského kraje. Prší třeba v Klášterci nebo v okolí Kadaně. Předpověď mluví o tom, že bude zataženo, až oblačno, déšť nebo přehánky, budou se objevovat i bouřky. A nejvyšší denní teploty se při pondělku dostanou na 21 až 24 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Marek ztracený 10 minut před 6:30 a my se vydáváme křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Tentokrát se společně podíváme na zahradu zámku Stekník, to je na Žatecku. Tam najdete unikátní množství dekorativních i historických odrůd růží. A teď si je projdeme s kastelánkou Janou Zajíčkovou a redaktorkou Evou Bucharovou.
2: To by byla velká chyba, kdyby návštěvník Stekníku vynechal zahrady.
3: Jedná se o barokní zahradu ve stylu italských terasovitých zahrad. Je největší vlastně zachovalou zahradou tohoto typu v Čechách. Sestává z 5 teras, je ukončena směrem na západ do takového velkého parteru, uprostřed kterého je vodní prvek, bazének se sochou boha Neptuna na delfínovi. Zahradou prochází ústřední osa, na kterou navazuje takové antré do zámku, to znamená sala terena a v patře sál a takový vystupující jakoby rizalit. Zahrada měla bohatou dekorativní výzdobu v podobě spousty jako soch a dekorativních váz, bylo jich více jak 50. V dnešní době se nám zachovalo kolem 15 kusů dekorativních váz, ale je to krásný prostor, který jsme nechali osázet více jak 100 růží. Některé z nich jsou historické růže, které překrásně voní, zdobí tu zahradu jako šperky.
2: A ty historické růže kvetou jenom jednou do roka nebo víckrát?
3: Historické růže, některé teda z nich kvetou dvakrát určitě. Kvetou v období června, července a potom ještě jednou na podzim. A potom tu máme klasické růže, které kvetou v tom letním období.
2: Ty růže, a jsou to celé růžové keře, obrovské růžové trsy, pokrývají zeď vlastně těch kaskadovitých zahrad. Takže můžeme i přivonět?
3: Určitě, proto je tady máme ty růže, abyste si někteří třeba vzpomněli na to, jak to vonělo u babiček v zahradách, kde se ty staré růže, staré typy pěstovaly. Máme návštěvníky, kteří se nám do těch zahrad vrací třeba i 8x, 10x za rok. Jak je to prostě krásný prostor.
2: A máte tady vy tu svoji růži?
3: Oblíbenou růži. Růže, které voní jako mýdlo, takové to voděvé babičkovské mýdlo. Ty jsou asi moje nejoblíbenější, protože jsou něžné, často jsou ukrytem právě zlatohlávka nebo různých včelek. Je to nádherný květ, takový jemně růžový. Ta zahrada je otočená na jihozápad. Ten opukový kámen, ze kterého jsou terasy postavené, o které se vlastně ty růže opírají, tak on má tu schopnost, že vlastně umí dobře nasát teplo. Ty růže jsou vděčné za tu stabilitu a oporu těch teras.
1: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpíval Michal Tučný a na Českém rozhlasu Sever. Už teď pozvánka ke zprávám, které tu budou přesně o 6:30. Ve skalním městě v Hejnicích ve Frýdlantském výběžku začne stavba mokřadu. I to vám řekne Jana Moravcová. Alone.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Po 2 týdenních prázdninách dnes zasedá vláda. Řešit bude hlavně sucho a jeho dopady. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda reaguje pozdě a nedostatečně. Nového strážníka obecní policie schání Krásná Lípa na Děčínsku. Ve městě sloužila zhruba rok strážnice, ta však podala výpověď. Zájemci mohou posílat své životopisy, včetně výpisu z rejstříku trestů a registru řidičů do 7. září. Ve skalním městě v Hejnicích ve Frýdlantské výběžku začne stavba mokřadů. Původně chtěla radnice využít celou plochu louky pro stavbu 20 rodinných domů. Po protestech veřejnosti jich tam bude jen 6. Zbylá plocha se změní na biotop s několika tůněmi a povalovými chodníky. Fotbalisté Slavie v této sezóně šance ligy poprvé nezvítězili. Ve 4. kole nejvyšší soutěže v Liberci ztratili vedení a se Slovanem remizovali 1-1. Podle kouče Jindřicha Trpišovského narazili Pražané v úvodním ročníku na zatím nejtěžšího soupeře. Lidé ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smuteční obřad ve velšském městečku Swansea začne v poledne místního času. Přímo do kostela může jen rodina, přátelé a pozvaní hosté, obřad ale bude živě vysílaný na internetu. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru, dnes bude chladněji a deštivo, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Srážka osobního vozu s motorkou aktuálně komplikuje provoz v Teplicích na silnici 1/8 na 24. kilometru. Ulice Kořenského v Litoměřicích je od dnešní půlnoci zavřená a důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné pondělí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy jste slyšeli, to byla Jana Moravcová, bylo 6:30. Co přinese dnešní den, tedy 17. srpen, tady u nás na severu si řekneme za malou chvíli. Pak budeme mluvit o běhání, úctyhodná záležitost, samozřejmě prospěšná, ale pokud je teplota ve stínu třeba 28 stupňů, tak byste si na takové pravidelné výběhy měli dát podle lékařů pozor. Teď ovšem písničky, které nestárnou. Helena Vondráčková.

0: Za 5 minut bude 6:45, tak to byla Lenka Filipová, Karel Zich a my si můžeme říct, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Ano, dnešek připomínám pondělí, 17. srpen. Dneska začíná naše tradiční letní soutěž loučení s prázdninami. Celý týden s námi můžete soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od Alby a taky naše drobné dárky od severu. Stačí najít naši hlídku, která bude cestovat i dnes po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. A to se dozvíte samozřejmě z našeho vysílání. Stačí poslouchat. Večer můžete zajít do kostela, v pondělí je čas na krásnou chrámovou hudbu, kterou uslyšíte v 19 hodin v kostele svatého Bartoloměje v Teplicích. Dneska to bude hard barok, což je takové propojení originální rockové muziky s prvky barokní klasické hudby. Naživo se bude hrát taky v Ústí nad Labem, v Bystroparku bude od 17:30 Monika Bublíková, ústecká písničkářka. A ještě jedna informace, správa Národního parku zrušila akci Dny lesních řemesel. Měla se konat tenhle týden, jako každoročně u Dolského mlýna, a to kvůli vysokému riziku požáru. Více dozvíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je právě 6:45, vy posloucháte Český rozhlas Sever, nesmí chybět ani informace o počasí a proto je na telefonu Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme si říct, jak to ráno pondělní vypadá, jaký je ten začátek nového týdne.
1: Tak v podstatě už během včerejšího dne nás ovlivňoval přechod studené fronty, takže dneska máme vlastně noc, kdy nám zapršelo, zejména teda v Krušných horách, kde nám napadlo dokonce až 50 mm. Na ostatním území se srážky pohybovaly nejčastěji od těch 5 do těch 15, ale byly i místa, kde bohužel těch srážek bylo opravdu minimum, například na Podbořensku, tam ty hodnoty v milimetrech byly opravdu do nějakého 1-2 mm, takže bylo to rozdělené tím, že opravdu na těch Krušných horách nám zapršelo nejvíce a dneska to bude v duchu takovém, že aktuálně máme teploty nejčastěji kolem 17-16 stupňů Celsia. Na Kadaňsku se nám teď aktuálně vyskytují srážky. Měly by se vyskytovat nějaké slabší přehánky ještě teď dopoledne. Pak by byla pauza a pak by nás ovlivňoval ještě přechod změněné studené fronty a vyskytly by se na většině území déšť nebo přehánky, ale taky bouřky a vypadá to, že v Ústeckém kraji by mohly dneska odpoledne být i silnější bouřky. Pravděpodobně budeme vydávat ještě výstrahu.
0: Mm-hmm. No ale mluvila jsme také o teplotách, o tom, že jde vlastně studená fronta, takže kam se dneska dostaneme? Odpočineme si od těch veder?
1: Odpočineme si. Včerejší maxima nám dosahovaly do 32 stupňů Celsia. Dneska očekáváme při té zatažené obloze a při těch srážkách a taky s vyčištěním toho vzduchu od severozápadu, že by ty maximální hodnoty se dneska pohybovaly v Ústeckém kraji do 22 stupňů Celsia, takže tady máme ochlazení o 10 stupňů Celsia.
0: To je opravdu znát, to už skutečně poznáme. Pojďme ještě k té předpovědi, jestli můžeme udělat drobný výhled na nějaký ten den, dva. Jaký bude vlastně ten další týden prázdninový?
1: To úterý ještě očekáváme, že by se vyskytoval občasný déšť nebo přehánky zejména potom ve večerních hodinách už bez silnějších bouřek. Teploty by zítra byly podobné těm dnešním, to znamená do těch 22 stupňů Celsia a od středy by se lehce oteplovalo. Teploty by šly zase kolem těch 25 stupňů Celsia, ale měly by se vyskytovat občasné srážky. Nevypadá to, že by bylo tak sucho, jako bylo v těch předchozích dnech a ty teploty, i když se nám začne pomaličku oteplovat, by se měly pohybovat kolem těch 25, maximálně během víkendu do těch 30 stupňů Celsia. Nad těch 30 stupňů Celsia tam zatím nevidíme.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuju za předpověď. Hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Zpívala Lucie Vondráčková. Asi budete souhlasit, že ta vedra komplikují životy leckomu. V Česku se v posledních dnech znovu pohybovali nad 30. Lékaři upozorňují, že třeba takový běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při těch vyšších teplotách už jim hrozí kolaps vedra a dokonce v extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.

0: nízké vlhkosti.
1: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
0: Proběh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
1: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli hýčok je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
0: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
1: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
0: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
1: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kdo nepřekládá.

ať se na hucelský šípy najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucelský šípy najmou ptát. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucelský šípy najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jí ty najmou dát.

Hacenské šífy, Vaby Daněk na Českém rozhlasu Sever. Teď už pozvánka ke zprávám, které pro vás bude mít přesně v 7 hodin Jana Moravcová. A co se dozvíte? No tak například to, že bude chladný, že bude deštivo, čekají nás nějaké srážky a Ústí nad Labem buduje náhradní plynové vytápění pro část Střekova. O tom víc ve zprávách.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústí nad Labem buduje náhradní plynové vytápění pro část Střekova. Do Druzcova na Liberecku se má vrátit prodej na potravin. Fotbalisté Liberce v lize remizovali s vedoucí Slavií. Dnes bude deštivo a chladně oproti včerejšku. Maximální teploty do 24, na horách do 19 stupňů. Krásné pondělní ráno všem. Jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Část domácností na Střekově v Ústí nad Labem stále odebírá teplo ve formě páry od společnosti Energy. Kvůli nejisté budoucnosti firmy pro ně město buduje plynovod a přípojky. Energy totiž neodevzdala emisní povolenky, říká primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický z ANO.
3: Došlo k odsouzení pokutou. Dneska sumárně asi 500 milionů, takže pochopitelně i podle vyjádření Energy by to mohlo znamenat v jejich případě naprosté ukončení činnosti.
1: Plynovod s přípojkami už město dokončilo v Tolstého ulici. Další buduje v Kolárově a Máchově ulici nakonec přijde na řadu Jeseninova. Všechny zapojené domácnosti by mohly plynem topit od příštího roku. Město Osečná chce obnovit prodejnu potravin v Druzcově na Liberecku. Dřív tam prodejna byla, teď už je ale několik let zavřená. Podle starosty Osečné Jiřího Hauzera ze sociální demokracie je jednou z možností zřízení takzvané samoobslužné prodejny. Lidé se do ní dostanou pomocí QR kódu a obslouží se v ní sami. Starosta Hauzer řekl, že prodejna by se mohla otevřít po rekonstrukci přes příští rok. V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechaly evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci od Faně a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa. Pomůže i vrtulník z Česka. Sport. Liberečtí fotbalisté jako první v této sezóně šance ligy obrali o body Slavii. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže s obhájci titulu remizovali 1-1. Pražany poslal v 15. minutě do vedení Holeš. Za domácí srovnal po změně stran střídající Babula. Podle obránce Lukáše Hulky mohl Slovan ze zápasu vytěžit ještě o něco víc.
4: Ten soupeř samozřejmě budí to, že i po takovémhle remízovém výsledku jako panuje víceméně spokojenost, ale samozřejmě trochu si říct, že ze zápasu můžeme odcházet s hlavou nahoře a možná i s takovým pocitem, že třeba na 3 body bylo, ale ve finále stál proti nám velký silný soupeř, takže si toho ceníme, jak jsme hráli, jak jsme to dohráli.
2: Počasí.
1: Na D7 ve směru na Prahu u obce Cítoliby na 45. a 5. kilometru projíždíte s opatrností, překáží tam poruchané vozidlo a bouralo se na silnici první třídy číslo 8 v Teplicích. Je tam nehoda osobního vozu a motorky, projedete s opatrností. Tak i dál šťastnou cestu a příjemný poslech ranního vysílání Českého rozhlasu Sever.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor si dávejte na silnici 1/8 v Teplicích po nehodě osobního vozu s motocyklem, tak jeďte opatrně a krásné ráno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zprávy v 7 od Jany Moravcové jste slyšeli. Hezké pondělní ráno, máme 17. srpna, právě tohle datum nás bude zajímat už za chvilku v našem kalendáři. A pak se trochu ochladíme, půjdeme na hokej. Hokejový trenér Dan Tvrzník pokračuje v Litoměřicích a proč, to vám řekneme před 7:30. Teď jsou tu písničky, které nestárnou, Rangers nebo Petr Spálený.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Tak to byli Rangers, neboli plavci v 7 hodin a 11 minut. Dneska je pondělní ráno z Českého rozhlasu Sever. Nás teď bude nejvíc zajímat dnešní datum. Připomínám, že máme 17. srpna a v kalendáriu má slovo Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
4: Rekordman v české i československé historii.
3: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
5: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Ano, dneska začíná naše pravidelná soutěž. Celý týden soutěžíme o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další drobnosti od společnosti Albi a samozřejmě dostanete taky něco od nás, od Českého rozhlasu Sever. Stačí najít naší hlídku, která cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. Tak kde pak dneska budeme? Já pro vás mám první nápovědu. Po 10. hodině dneska dopoledne přijedeme do obce na Ústecku, která leží v údolí Jílovského potoka. Kdybyste to chtěli měřit, je to zhruba na půl cesty mezi Ústím a Děčínem, tedy zhruba 10 kilometrů. Už víte, pokud ne, poslouchejte naše vysílání, čekají vás ještě další nápovědy, dozvíte se víc.
5: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: 7 hodin a 18 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty se pohybují od 15 do 17 stupňů Celsia. Zajímavý je také pohled na radar, který nám teď ukazuje pásmo srážek v okolí Chomutova, Kadaně, Podbořan, Žatce, Loun, Mostu. Takže vidíte, že ty srážky můžeme dopoledne očekávat a nejenom dopoledne, i přes den má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a teprve k večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 21 až 24.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: 7:22, abychom se trošku ochladili, zamíříme na hokej. Spojení mezi hokejovým klubem v Litoměřicích a bývalým hráčem a pak taky trenérem Danem Tvrzníkem by se dalo s takovou nadsázkou dal nazvat láskou na celý život. Tvrzník pokračuje v prvoligovém klubu na severu Čech i v další sezóně, ve které se stal kolegou nového kouče Patrika Martince.
2: Po minulé sezóně Tvrzník uvažoval o změně adresy, nakonec se ale rozhodl v Kalich aréně zůstat.
3: Jsem o tom jako třeba i hodně přemýšlel, jestli mi to nechtělo třeba vyzkoušet si taky tým třeba starší, zkušenější s ambicema. Na druhou stranu prostě tady s těma mladýma je každý den jiný. Tady se vlastně nedá zaběhnout do nějaké rutiny, která by tě mohla uspokojit nebo zabrzdit třeba. A ten tým se hodně mění jak v průběhu sezóny, tak sezónu od sezóny. Takže každý rok, každý týden, každý měsíc je jiný. A to je na tomto skvělý. Já i třeba, když se mi nabídky nějaký třeba spíš jako kancelářský pozice, manažerský pozice, tak já tady to prostě ta střídečka, ten led, ta kabina, to jsou ty emoce, které mě strašně baví a já jsem rád, že u toho můžu být.
2: Vysvětlil Daniel Tvrzník, proč se z ledu nepřesunul do kanceláře anebo do jiného klubu.
3: Konkrétnější nabídka jiná byla asi z jednoho extraligového týmu k dorostu a měl jsem k tomu velký respekt, protože přeci jenom jako dělám s mladýma hráčima dlouho, ale tady to už je, přeci jenom jsou jako hodně mladší kluci, nějakých 15, 16, 17 let a tam už jsem tomu cítil jako respekt a bylo by to zase úplně něco jiného. Přece jenom tým mládeže už jsem pár let nebyl, takže nakonec jsem se rozhodl, že zůstat v Litoměřicích.
2: Litoměřický stadion je totiž klubem Tvrzníkova srdce.
3: Kromě roka a půl na Slávě jsem tady od roku 2006 v různých pozic. Když jsme tady začínali v tom 2006 roce, nebylo tady Ačko, mládež nám trénovali v podstatě rodiče. Dneska jsme se posunuli někam úplně jinam a je to skvělý, jaký progres tady ten klub udělal za těch 20 let. Já jsem se tady narodil, že na tom zimáku jsem v podstatě vyrost, takže já to mám jako druhý domov, i když bydlím tady 5 metrů od zimáku, takže vlastně já jsem tady doma.
2: Prozradil Daniel Tvrzník. Ten má taky radost z toho, že se po jeho boku v Litoměřicích zlepšily desítky hokejistů.
3: Vidím, jak vyspěli jako hráčsky, jako lidi a když se o tom s nimi bavím, tak je to opravdu sranda to sledovat. Je to skvělý vidět v tom, jak... A věřím tomu, že i já jsem některým třeba pomohl v tom jejich vývoji a v těm jejich kariérám, tak to potěší.
2: Přiznal hokejový trenér Daniel Tvrzník. Z Litoměřic David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
1: A za malou chvíli už vás čekají také další aktuální zprávy. 7:30 tu bude Jana Moravcová a další informace ze severu Čech. No.

ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vodní nádrže Fláje na Mostecku a Přísečnice na Chomutovsku jsou zaplněné ze 70 až 75%. Nechranice na Chomutovsku pak z 80%. Přehrady tak dál udržují potřebné průtoky v řekách, uvedla to mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. V Liberci dnes začalo omezení městské hromadné dopravy v Ruprechticích. Informoval o tom dopravní podnik na webu. Kvůli rekonstrukci Budyšínské ulice jezdí linky 14, 25, 34, 92 a 99 ve směru do Ruprechtic po objízdné trase. Dnes končí lhůta pro odstranění případných chyb v kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na možné nedostatky musely upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. Kvůli epidemii eboly v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje více než 4900. Fotbalisté Slávie v tomto ročníku šance ligy poprvé ztratili body. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže remizovali v Liberci 1-1. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů, bude zataženo s deštěm, přeháňkami vyskytnou se i bouřky. Teploty do 24, na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od dnešního rána je uzavřená krajská ulice v Litoměřicích. Důvodem jsou stavební práce, uzavírka tam potrvá do konce října. A kolony aktuálně čekejte na silnici první třídy číslo 35 a v Liberci u exitu 25 Hodkovická. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné pondělní ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v 7:30, Jana Moravcová, pěkné ráno. Za chvilku si zopakujeme páteční dopolední dáme řeč, kdy se vás Zdeněk Lukesle ptal, o čem si myslíte, o jaké části cestovatelských destinací, kde je opravdu draho. Tak to bude zajímavé téma. No a samozřejmě před 8 hodinou budeme mířit aktuálně. V Dubí si lidé mohli při sousedské akci prohlédnout návrhy na novou podobu parku v ulici Krušnohorské a o tom budeme mluvit před 8 hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Věra Špinarová nebo Karel Gott.

0: 9 minut po půl osmé, tak to byla Věra Špinarová. My se vracíme k pátečnímu Dáme řeč, kdy jsme řešili letní cestování a taky destinace a to, kde je draho. Dovolal se i posluchač Vašek z Mostu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak kdy jste si naposledy řekl, tady zdražili nebo tady je draho?
1: Tak já jsem si to řekl naposledy asi na Lipně. Ale musím teda říct, že to maličko přidražilo, už to asi trvá delší dobu, ale některé ty ceny tam byly teda dražší, no, co se týká jídla a takovýchhle věcí.
2: No, tak jsme začali v tuzemsku a byl jste letos na nějaký zahraniční dovolený?
1: Zrovna jsem se vrátil z Bulharska. V Bulharsku taky maličko přidražilo, musím říct. Jak přešli na euro,
2: no,
1: tak maličko tam ty ceny, možná výrazněji, že tam ty ceny nastoupaly. Hmm. Takže už to tam zatím není úplně taková láce, jako to bývalo.
2: No a kde jsou podle vás levné destinace, kde si můžeme užívat od rána do večera?
1: Tak přiznám se, že zahraničí úplně nemám tak zjištěný, ale teď jsme nedávno byli s partou kamarádů a s dětma tady na vodě, měli jsme po Sázavě a musím říct, že tam ty ceny byly docela přijatelné. I na to, že to je celkem profláknutá řeka, tak ty ceny byly docela příjemné, rozhodně se to tam hezky zvládnou.
2: Takže klasika, dobře, takže Lipno drahý a Sázava levná, díky moc za telefonát a mějte se hezky.
1: Naschledanou, mějte se hezky.
0: No a i dnes po 9. hodině Dáme řeč, Renata Filipi si s náma bude povídat o krásných, ale málo známých místech v severních Čechách. Tak jaká to jsou, těšíme se na vaše tipy po 9. Dáme řeč.

0: počasí.
1: Za 3 minuty bude 7:45. Pondělní počasí je úplně jiné než ten minulý týden. Aktuální ranní teploty 16 až 18 stupňů Celsia. Zajímavý je také pohled na radar, který nám ukazuje poměrně silné srážky třeba v okolí Litvínova, Bíliny, Loun nebo Litoměřic. No a co říká předpověď? Zataženo oblačno s deštěm nebo přeháňkami, večer bude pozvolna srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Skupina Divokej byl a my teď s Českým rozhlasem Sever míříme do Dubí. Dvě podnikatelky se tam rozhodly, že trošku pomůžou společenskému a sousedskému životu ve městě. Zorganizovali sousedské setkání s názvem Krušnohorská žije. Kromě prezentace výrobků a služeb místních podnikatelů tam mohli obyvatelé města hlasovat o budoucí podobě parku nebo si třeba prohlédnout hasičskou zbrojnici a policejní auta.
1: Páteční podvečer patřil v Dubí na Teplicku sousedskému setkání. Přišly desítky lidí.
2: Simona Vitoušová.
3: Klára Lajnová.
1: Vy dvě jste se zasloužili o tuhle sousedskou schrumáž.
2: Ano. On to vzniklo vlastně po Velikonocích.
1: Vypráví Klára a Simona se přidává.
3: Tohle vzniklo během 3 měsíců.
2: Moc by se nám líbily nějaký sousedský večeře nebo setkání, kdy jako neformálně se propojíme. A rádi bychom se i scházeli jako živnostníci nějak častěji a plánovali takovýhle akce v našem městě.
1: Nastiňují podnikatelky budoucí plány na oživení města. Akce přitáhla sousedy ze širokého okolí. Kromě nákupu ve stáncích, kde místní podnikatelé představili svoje výrobky, bylo možné si prohlédnout i dva návrhy budoucí podoby parku v Krušnohorské ulici, jak říká starosta Jiří Kašpar z ODS.
4: Jsou to dva návrhy od studentek ČVUT, konkrétně paní bakalářky Hany Křenovské a paní bakalářky Beaty Žezio. Občané můžou přímo tady při té akci Krušnohorská žije vybrat, který ten návrh se jim více líbí.
1: Ivana Větrovcová, bývalá zahradní architektka, si oba návrhy se zájmem prohlédla.
5: Můj favorit je číslo 1, protože tam budou zachovaný původní porosty, které oddělují ten pár od hlavní komunikace. To znamená, že jsou pro mě takovým hygienickým pásmem, který zakycuje splodiny z té silnice i ten hluk.
1: První návrh zaujal i Anu Bláhovou.
6: Líbí se mi ten první, protože je pro mě přijatelnější vzhledem k tomu, že tam venčím už teď tuhle tu dobu psa, tak bych byla ráda, aby bylo to místo tam trošku hezčí.
1: Přeje si mladá slečna s tím, že Dubí si zaslouží hezký park.
7: V prvním návrhu máme víc zalesněných ploch, více stromů i nějaké to křoví.
1: Vidí to stejně i její přítel Tomáš Havlíček.
7: V tom druhém návrhu je víc cest, víc toho betonu, kde se víc bude koncentrovat větší teplota, když na to bude svítit sluníčko. Je tam zbytečně udělaný obchodní centrum.
1: Obyvatelé Dubí mají možnost hlasovat pro návrh, který se jim zamlouvá víc až do konce srpna na webových stránkách města. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministry čeká první zasedání po dvou týdenních prázdninách. Řešit budou aktuální sucho. Krásná Lípa na Děčínsku schání obecního strážníka. Zájemci se mohou hlásit do 7. září. Oprava Budyšínské ulice v Liberci ode dneška komplikuje autobusovou dopravu do Ruprechtic. V platnosti je i nadále výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Bude chladněji a deštivo s teplotou do 24 stupňů. Krásné ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Vláda dnes bude na první schůzi po dvoutýdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slabské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Nového strážníka obecní policie schání Krásná Lípa na Děčínsku. Ve městě sloužila zhruba rok strážnice. Ta ale podala výpověď. Zájemci mohou posílat své životopisy, včetně výpisu z rejstříku trestů a registru řidičů, do 7. září. Nový strážník by měl ve městě působit od 1. října. Zřízení obecní policie hodnotí nezávislý starosta Jan Kolář kladně.
5: Chtěli jsme v podstatě hlavně řešit přestupky v dopravě, to znamená špatné parkování, případně nějaký veřejný pořádek, popíjení na veřejném prostranství, a to nám vlastně v tomhle smyslu se nám to naplnilo. Ty věci se prostě sklidnily, je to vidět.
2: V 36 letech zemřela americká herečka Hayden Panettierová televizní stanici IBC, to řekla její rodina. Příčina smrti je zatím neznámá. Panettierová hrála v televizních seriálech Nashville nebo Hrdinové. Svoji kariéru začala už jako dítě. Namluvila třeba postavu Dot v animované pohádce Život Brouka a zahrála si i ve známých hororech. V roce 2000 byla nominována na cenu Grammy. Panettierová otevřeně mluvila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi.
3: Počasí.
2: Meteorologové dál varují před nebezpečím vzniku požárů. Na severu dnes očekáváme zataženo až oblačno, přehánky a déšť, vyskytnou se taky bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu čekejte řidiči v Libochovicích na Litoměřicku v ulici doktora Vacka. Střetla se tam dvě osobní auta. Problémy jsou aktuálně taky na D7 u Cítolip na 45. a 5. kilometru ve směru na Prahu. Tam překáží porouchané vozidlo. A od dnešního rána počítejte s uzavírkou v Litoměřicích, uzavřená je krajská ulice. Důvodem jsou stavební práce, uzavírka potrvá do konce října. To byly zprávy v 8 hodin. Já vám přeji dál krásné pondělí s námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné
0: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 8 od Jany Moravcové a vy posloucháte Český rozhlas Sever. No a za malou chvíli si také prozradíme, co v učebnicích nebylo. Tentokrát se zeptáme Martina Písaříka, co zajímavého bychom našli ve vesmíru. Pak budeme přát k narozeninám unuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její šašek. Mluvíme o herečce Chantal Fullen, která dneska slaví 70. A teď už písničky, které nestárnou. Připraven je Tomáš Linka, ale také Marek Lambora.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

Tomáš Linka zpíval na Českém rozhlasu Sever, já přeju pěkné vstávání společně s námi. No a teď už je také na čase mrknout se na to, co v učebnicích nebylo, protože je připraven také náš kolega Martin Písařík. No a abychom nezůstali jen tak pěkně při zemi, tak se společně podíváme do vesmíru. A ve vesmíru je toho zajímavého, o čem jsme se neučili, určitě velká spousta. Tak po písničce.

0: zpívala Annie Lennox a jak jsme si slíbili s Martinem Písaříkem, se podíváme do vesmíru, zákony pohybu a planet jsou jasné a proto nám Martin vysvětlí, kde je rok kratší než den.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Počasí.
0: 8 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak tuhle chvíli aktuální teploty většinou od 15 do 18 stupňů a na severu Čech dneska podle předpovědi můžeme čekat docela deštivý den. Pohled na radar nám teď ukazuje srážky například v okolí Bíliny, Mostu, Litoměřic nebo Lovosic. Předpověď mluví o tom, že bude zataženo až oblačno, místy i mlhavo, očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Později odpoledne a večer těch srážek bude přeci jen ubývat. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů.
3: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla Eva Farná a s Českým rozhlasem Sever teď budeme přát k narozeninám. Chantal Poulain, to jméno určitě znáte, pochází z Francie, ale srdcem i profesí už je od 80. let spojena s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzoniérka dneska slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala hlavně kvůli manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou a také díky svým šansonům.
1: C'est une chanson.
2: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, že já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
3: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Volkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
1: Je m'ennuie.
4: Budu překládat. Říká, nudím se.
1: Il me faut un bouffon.
4: Říká, potřebuji šaška.
3: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenaci Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
5: Teď se zastavila. Dívá se na mě.
1: Ty.
5: A je. Vybrala si mě.
3: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
2: Já jsem to zůstalo úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, které tady dělá svoje profese.
3: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
2: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
3: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí a že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Olympik a osmý den na Českém rozhlasu Severa. Vám přeju pěkné ráno. A za malou chvíli už nás také čekají další aktuální zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Co se dozvíte? Třeba to, že v krásné Lípě na Děčínsku hledají nového strážníka. Víc informací přesně v 8:30.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vládu dnes čeká první schůze po 2 týdenních prázdninách. Ministři budou jednat hlavně o suchu a jeho dopadech. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že kabinet chce na boj se suchem vyčlenit 4 miliardy korun. Nového strážníka obecní policie schání Krásná Lípa na Děčínsku. Ve městě sloužila zhruba rok strážnice, ta ale dala výpověď. Zájemci můžou posílat své životopisy do 7. září. Ve skalním městě v Hejnicích ve Frýdlantském výběžku začne stavba mokřadů. Původně chtěla radnice využít celou plochu louky pro stavbu 20 rodinných domů. Po protestech veřejnosti jich tam bude jen 6. Zbylá plocha se změní na biotop. Lidé ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smuteční obřad ve velšském městečku Swansea začne v poledne místního času. Fotbalisté Slávie v této sezóně šance ligy poprvé nezvítězili. Ve 4. kole nejvyšší soutěže v Liberci ztratili vedení a se Slovanem remizovali 1-1. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Dnes bude chladněji a deštivo. Nejvyšší denní teploty do 24, na horách do 19 stupňů, zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a vyskytnou se ojediněle i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Havarované vozidlo překáží aktuálně u exitu Drouškovice na D7 ve směru na Prahu, je to 75. kilometr, a u Terezínské ulice na silnici 1/15 u Lovosic pozor na motajícího se kotce. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné pondělní ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy, které vám přinesla Jana Moravcová. My si za malou chvíli řekneme, co přinese dnešní den. Připomínám, že tu máme pondělí 17. srpen. No a před 9. hodinou uslyšíte o tom, jak vypadají stavy některých řek. V povodí Ohře mají kvůli suchu méně než pětinu obvyklého srpnového množství vody. Teď už ale písničky, které nestárnou, zaspívají Marcias nebo právě teď Michal David.

0: Zuzana Michnová a Marcias, za 5 minut bude 9:15 a na Českém rozhlasu Sever si teď můžeme říct, co přinese dnešní den. Začneme v Národním parku České Švýcarsko. To zrušilo akci Dny lesních řemesel, která se měla v tomto týdnu konat u Dolského mlýna. Šlo o vysoké riziko požáru. Více dozvíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Další pozvánka je do teplického kostela svatého Bartoloměje. Pokud máte čas na krásnou chrámovou hudbu, tak od 19 hodin začíná takzvaný hard barok, což je takové propojení rokové hudby s prvky barokní hudby klasické. A naživo se bude hrát také v Ústí nad Labem. V Bystro parku od 17.30 vystoupí Monika Bublíková, ústecká písničkářka, která bude zpívat svoje písničky, ale taky písně italské nebo španělské. Tak se dobře bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Loučení s prázdninami, letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Ano, dneska startujeme naší tradiční letní soutěž o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další drobné dárky od nás od Českého rozhlasu Sever. A co pro to udělat? No stačí nás najít naši hlídku, která cestuje každý den po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. A já pro vás mám další nápovědu. Dneska dopoledne po 10. hodině přijedeme do obce na Ústecku, která leží v údolí Jílovského potoka, zhruba 10 km od Ústí, 10 km od Děčína, je to tak na půl cesty. No a pokud byste jeli z Ústí nebo z Děčína do Tyských skal, tak tudy musíte projet naprosto určitě. Tak co už víte? Pokud ne, tak poslouchejte naše vysílání, dozvíte se určitě víc.
2: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: Pojďme na počasí. Na severu Čech dneska nás čeká chladnější den po těch vedrech, které máme za sebou. Aktuální teploty většinou 16 až 18 stupňů Celsia. Máme tu i pohled na radar, které nám ukazuje srážky třeba v okolí Litoměřic. Jinak předpověď mluví o tom, že bude zataženo až oblačno, místy i mlhavo. Očekáváme přehánky nebo občasný déšť a srážky budou pak k večeru ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Bývalá Leona Machálková, já přeju pěkné ráno. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a je jasné, a budete s ním určitě souhlasit, že Česká republika zažívá mimořádné sucho. Od začátku roku spadlo podle Českého hydrometeorologického ústavu nejméně srážek od roku 1961. Sucho se projevuje taky na nedostatky vody ve vodních tocích a nádržích. Některé toky jsou podle Povodí Ohře na pětině svého normálního srpnového množství. Podrobnosti teď má pro nás Kateřina Kučerová. Kateřino, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Je tomu tak, podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové je málo vody téměř ve všech řekách a potocích v povodí. Výjimkou jsou hlavně ty, které pramení vysoko v horách nebo se do nich vpouští voda z přehrad, říká Zikešová.
2: Vodnost toků dosahuje okolo 40% dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Jsou toky, na kterých je vodnost i pod 20% srpnového průměru. A dokonce evidujeme i suché vodní toky.
1: Úplně vysychají především menší potoky. V našem regionu je velmi málo vody, například v řece Liboce na Podbořansku nebo Blšance na Lounsku. Mimo nízkého úhrnu srážek situaci zhoršily vysoké teploty a taky vítr, který krajinu dál vysušuje.
0: A Kateřino, jak jsou na tom přehrady? Mají dostatečnou zásobu vody?
1: Podle vedoucího odboru vodohospodářského dispečinku Michala Tanajevského ano. Fláje na Mostecku a Přísečnice na Chomutovsku mají zaplněných 70 až 75% zásobního prostoru, Nechranice na Chomutovsku 80%. Nádrže jsou navržené tak, aby zvládly i několikaleté období sucha a dál mají dostatek vody pro zásobování obyvatel, říká Zikešová.
2: V současné situaci nádrže vypouští více vody, než kolik do nich přitéká. Nádrž má stanovený minimální zůstatkový průtok a ten nesmí být v běžném režimu podkročen.
1: Například do Nechranic teď přitékají asi 4 krychlové metry vody za sekundu, odtéká jich ale 8. Průtok Ohře už předtím zvyšují také nádrž Skalka a Jesenice na Chebsku, protože z Bavorska přitéká jen malé množství vody. Dostatek jí zůstává pro život v řece i pro odběry průmyslu a energetiky. Jde například o elektrárny Tušimice, Pronéřov, Tisá a Vřesová. Na Ohři proto zatím neplatí zákaz odběru povrchové vody.
0: Vypadá to, že podle předpovědi, kterou jsme i dneska slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Sever, má tenhle týden pršet. Může to pomoci s tou současnou situací a zlepšením?
1: Záležet bude hlavně na tom, jak dlouho a na jak velkém území bude pršet. Jednotlivé přehánky nebo bouřky podle Zikešové stačit nebudou.
2: Krátké epizody dešťů jsou však pro zvrácení hydrologického sucha nedostatečné. Velmi rychle nás vrátí na předchozí stav. Ideální by byla situace celkového ochlazení s dlouhodobými srážkami, s rozumnými a ideálně rozloženými úhrny.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu chybí od začátku roku v Česku v průměru 146 litrů srážek na každý metr čtverečný.
0: Říká Kateřina Kučerová, se kterou jsme mluvili o situaci se suchem a se zásobováním vody. Díky za informace, Kateřino, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zpíval Petr Můk a za 5 minut už tu bude 9. hodina. S 9. hodinou opět otevřeme další zajímavé téma. V našem pořadu Dáme řeč, kterým vás dneska provede Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: Tak Renato, co pak dneska budeme probírat?
1: Tak my si dnes budeme povídat o málo známých a zapomenutých severočeských turistických skvostech. Petře, máš takové nějaké místo, které není moc jako exponované?
0: Těch jsou plné severní Čechy. Já si myslím, že celé severní Čechy jsou takové jako málo známé a zapomenuté místo mimo hlavních turistických tras. Ne, ale třeba Jehla na České Kamenici, tak tam jako, ano, místní to znají, ale nemyslím si, že by to patřilo mezi hlavní turistické atrakce v Ústeckém kraji.
1: A proč by si doporučil Jehlu zrovna?
0: Je to krásná procházka s krásným výhledem, krásné skalní útvary, ano.
1: Aha.
0: Je to skalní útvar, který se jmenuje Jehla,
1: činí
0: nad Českou Kamenicí, je to opravdu, a protože je to zapomenuté trošku, si myslím.
1: Tak je to třeba vhodné i pro rodiny s dětmi?
0: Určitě ano.
1: Tak jo, skvělý tip, jsem zvědavá na tipy i našich posluchačů.
0: Já myslím, že jich bude dost a dost. Teď už se loučí Petr Beran a zítra ráno naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vláda dnes bude jednat o opatřeních proti suchu. Část domácností na Střekově v Ústí nad Labem bude moct od nové topné sezóny přejít z páry na plyn. Správa Národního parku České Švýcarsko zrušila kvůli vedru a suchu tradiční akci Dny lesních řemesel u Dolského mlýna. Dnes bude chladněji a deštivo s teplotami do 24 stupňů. Dobré dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Vládu dnes čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
2: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
0: Znovu taky začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Nový plynovod a přípojky jsou hotové v Tolstého ulici na Střekově v Ústí nad Labem. Kvůli opravě kanalizace a vodovodu se teď práce místo Jeseninovy přesunuly do Kolárovy a Máchovy ulice. Společná výstavba je podle primátora Petra Nedvědického z ANO levnější.
3: Jsme se s občany na Střekově dohodli, že vlastně to uděláme jako společnou stavbu, kdy se provede naráz jak položení toho hlavního plynovodu, tak těch jednotlivých přípojek až po hranici těch pozemků jejich.
0: Domácnosti přispívají na jednu přípojku zhruba 50 tisíc korun. Obyvatelé Tolstého ulice budou moct plynem topit už v nadcházející topné sezóně. Ostatní zapojené domácnosti pak nejpozději od té následující. Letošní Dny lesnických řemesel u Dolského mlýna u Jetřichovic na Děčínsku nebudou. Tradiční týdenní akci, na které představovala Správa Národního parku České Švýcarsko lesní řemesla, včetně uhlířství, sklářství nebo dechtařství, se nekonají kvůli vysokému stupni požárního nebezpečí. Stát plánuje založit nový fond na podporu startupů. Chce do něj dát zhruba miliardu korun z rozpočtu. Vyplývá to z dokumentu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat Státní národní rozvojová investiční společnost a fungovat by mohl od příštího roku.
1: Počasí.
0: V platnosti i nadále zůstává výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami a vyskytnou se taky bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách maxima do 19. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 110 cm, průtok byl 62 metry krychlové za sekundu, předpověď 110 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 115 centimetrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Strážka dodávky s kamionem aktuálně komplikuje provoz v Rumburku na Děčínsku v Komenského ulici. Je to silnice druhé třídy číslo 263 a bouralo se taky v Žadci na Lounsku. Je tam nehoda na Chmelařském náměstí, tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná pondělní Dáme řeč. A dnes si budeme povídat o málo známých, třeba i zapomenutých severočeských skvostech, protože severní Čechy a celkově Čechy jsou plné unikátních a zajímavých míst, která jsou stranou hlavního turistického ruchu. Máte takový nějaký tip, kam se vypravit, kde nenajdete právě moc turistů? Tak klidně už mi volejte do studia. Telefon je 475 212 212. Můžete své tipy napsat i na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz anebo se rozepište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Klidně tam můžete připojit i nějakou fotku. No a se mnou ve studiu je i má kolegyně Jana Moravcová, která hodně ráda prochází nejenom severní Čechy. Jani, máš nějaký turistický tip?
0: Tady na severu Čech, tak samozřejmě ty typy, které jsou, co mě napadají jako první, tak ty jsou hodně turisticky vytížené, ale já ráda obecně jezdím na Litoměřicko. Mm-hmm. A takhle na první dobrou mě napadl Kamík, kde když jedeš jako vrchem, tak vlastně tam se můžeš zastavit, pokochat, nádherný výhledy a turistů tam rozhodně mnoho není.
4: Takže naprosto ideální zastávka s krásným výhledem. Jaký takový tip máte vy? Už mi volejte do studia. Telefon je 475 212 212. A já posílám písničky i ty, které nestárnou. Za chvíli zaspívá Jirka Korn a později Janka Zagorová.
1: Dáme řeč s Renátou.

0: Jiří Korn, Žal se odkládá, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. My jsme taky odstartovali dnešní pondělní Dáme řeč a začali jsme hezky zostra, pěkně turisticky. Ptám se vás, jestli máte rádi nějaké málo známé turistická místa, prostě ty místa, které nejsou obložené turisty a kam se rádi vypravujete. Tak klidně mi své tipy už volejte do studia na telefon 475 212 212 nebo pište na e-mail Českého rozhlasu Sever, tedy do našeho pořadu Dáme řeč. Ten e-mail je dámeřeč@rozhlas.cz. A jestli tedy máte rádi málo známá místa, vydejte se s Evou Bucharovou do Českého středohoří, konkrétně do Ústí nad Labem, Mojžíře, k Blanskému vodopádu.
1: Cesta k němu není značená, ale najdete ho určitě. Vystoupíte na ústecké autobusové zastávce Mojžíř sídliště. Odtud se vydáte vzhůru ke starobylému kostelu svatého Šimona a Judy, kde bylo původní jádro slovanské vesnice. Dále pokračujete ulicí Horní okolo několika dobře udržovaných rázděných domů k místnímu hřbitovu. U hřbitova je malé parkoviště, pokud byste pro svoji vycházku zvolili auto. Od hřbitova pokračuje cesta půl kilometru za hrádkářskou osadou až k lesu. Cesta potom odbočuje vpravo vzhůru lesem. Nejdřív po jednom a potom po druhém břehu Blanského potoka až k vodopádu. Proto se na tuto výpravu vybavte pevnou obuví. Závěrečný úsek cesty Roklí je pro několik popadaných stromů obtížněji schůdný. Blanský vodopád, popřípadě velmi atraktivní ledopád, je vysoký 8 metrů. Znělcové těleso vodopádu je složeno z ohlazených kamenných kvádrů, posazených na sebe tak, že připomínají vysokohorské štíty. Na zpáteční cestě přejdete v dolní části na pravý břeh Blanského potoka, kde po zřetelně viditelné pěšině dojdete na louku nad neštěmickým sídlištěm Skalka. Z louky se vám otevře široký výhled do Labského údolí s nádherným panoramatem kopců Českého středohoří po obou stranách Labe. Sejdete do sídliště, kterým po Peškově ulici dojdete do cíle vašeho putování, na zastávku ústecké MHD.
0: Tak to je skvělý tip od naší cestovatelky Evy Bucharové. No a vidíte to, já přes Mojžíř jezdím každý den a vůbec nevím, že tam nějaký Blanský vodopád je. Tak a teď už mám skvělý tip, kam se vypravit, třeba až jednou nebudu tolik spěchat domů. A vy mi volejte vaše tipy do studia. Telefon je 475 212 212.

0: Bryan Adams dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dnešní dáme řeč. Máme 9 hodin a skoro 20 minut k tomu. My si povídáme o málo známých turistických místech, které najdete na severu Čech, ale nemusíme být jenom na severu Čech, můžeme klidně zaborůstat do celé České republiky, ale když se podíváme do těch severních Čech, tak jsem si vybrala Děčínsko, protože pocházím z Děčína. No a mezi méně známá a klidnější turistická místa na Děčínsku patří třeba Vyhlídka, Labská stráž, Skalní útvar Malá Pravčická brána, osada Kamenická strán nebo třeba Čidičový vrch Chmelník a Růžová Vyhlídka. Všechny tato skrytá zákoutí, doopravdy zákoutí, si můžete prohlédnout sami a nenatrefíte tam na moc turistů. A když jsem třeba u té Malé Pravčické brány, tak to je skalní most vysoký necelé 3 metry, který je schovaný hluboko v lesích u Jitřichovic. Nabízí hodně podobný zážitek jako její slavná jmenovkyni, ale v komorním a klidném duchu, bez nutnosti platit vstupné, no a turistů tam taky moc není. Ale rozhodně jeden tip mám a to je Labská stráž. To je kamenný historický pavilon na severním okraji lesoparku Kváderberg. Nabízí opravdu úchvatné pohledy do hloubky Labského kanionu a na děčínské technické památky. Takže pokud máte rádi třeba přístavy anebo lodě, podívat se třeba na železniční most, tak Labská stráž je naprosto ideální tip. A je skvělý i proto, že třeba můj manžel moc nerad chodí, zaparkujete kousek autem, hezky se projdete po lese a najednou jste u této nádherné vyhlídky. Jaký takový tip máte vy? Zavolejte mi do studia, nemůžu se dočkat, kam bych mohla třeba vyrazit s dcerkou, manžela tam asi nedostanu, ale to vůbec nevadí. Volejte do studia na telefon 475 212 212 anebo pište na Facebook Českého rozhlasu Sever anebo na e-mail damereč@rozhlas.cz.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Skupina Kryštova, život je krásný, to si kolikrát říkám, když se dostanu na místo, ze kterého jsem naprosto unešená. A většinou to jsou místa právě, kde není moc turistů, které nabízí třeba nádherné výhledy a prostě je to skvost. A spoustu takových míst nejenom na severu Čech máme, my si o nich právě povídáme v našem pořadu Dáme řeč. Napsali jste mi i na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz. Dobrý den. Za mě je takovým místem zřícení na hradu Kalich u Třebušína. Narazili jsme na ní úplnou náhodou při výletě a skoro nikoho jsme tam nepotkali. Člověk čeká jen pár kamenů v lese, ale nahoře je krásný výhled a hlavně úžasný klid. Od té doby tam občas vezmeme návštěvu a všichni se diví, že o tom místě nikdy neslyšeli. Napsal to Petr z Litoměřic. Pane Petře, vidíte to? Myslím, že o hradu Kalich už někdy povídala Eva Bucharová v našem seriálu Křížem krajem. Matně si na to vzpomínám, ale nikdy osobně jsem tam nebyla. A ještě jeden e-mail. Dobrý den. Já jsem nedávno objevila bobří soutěsku u Verny. Vyrezali jsme tam původně na krátkou procházku a vůbec jsme netušili, že narazíme na krásné vodopády schované mezi skalami a lesem. Bylo tam minimum lidí a děti byly nadšené. Přitom je to místo, o kterém jsem předtím skoro vůbec nevěděla. Paní Marcela z Děčína, tak díky za e-maily, ještě máme čas, stihneme určitě i pár telefonů, tak volejte do studia a honem nějaký krásný tip na výlet. Telefon je 475 212 212. Teď už posílám Elton Johna. Tak hezký poslech.

0: Tohle byl Elton John a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My cestujeme, ale po málo známých turistických místech a cílech. A v městečku Jince na okraji pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina, dnes je to skvěle opravená památka, kterou místní hrdi označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě.
1: No, je zvláštní v tom, že tady poukazujeme na něco, co není úplně běžný v muzeích. To znamená, že snažíme se lidem vysvětlit, jak se vyrábělo dříve železo.
2: Ředitelka technické kulturní památky Kamila Vokurková.
1: Takže se o nás ještě jako tolik neví, ale děláme, co můžeme a myslím si, že tady je co vidět a je to něco zvláštního.
2: Takže vás je třeba objevit.
1: Určitě. Začínáme a myslím si, že časem lidi jako tomu přijdou na chuť.
2: A za tímto účelem jsem přijela asi skupina 100 důchodců.
1: Ano, ano.
3: My se jdeme podívat kamkoliv, kde jsme ještě někde nebyli a potřebujeme něco vidět, že jo, taky když nebudeme sedět doma a koukat do zdi.
4: No tak my jsme byli v zámku Dobříš, no a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu huť Barbora jsem doporučil já, jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
2: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
4: Tady to vydržíme, ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
1: Jasně. No. A jak se vám to tady líbí?
4: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný, protože tady nejsme žádní železáři, co si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví, protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
2: Ta rekonstrukce před 3 lety stála 70 milionů korun.
4: No věřím, no.
2: Je to tady poznat.
4: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
2: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti.
1: No, to je
2: to kamenná stavba, takže dole je chládek.
1: Jo.
2: Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
1: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo. No tak. Já doufám, že jo, pojďte dlouho, tady strašně.
2: Tady máte vystaveno dělový. To, co se tady vyrábělo.
1: Ano, ano.
2: Třeba dělové koule dělové z roku 1825.
1: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená... Jak
2: forma na bábovku.
1: Formy na bábovku.
2: Kolik má kilo taková forma?
1: No, dost, nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
2: Taky proto potřebujete na to pořádnou pec.
1: Ano.
2: To se doma asi použít dneska nedá.
1: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
2: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
1: Po babičce.
2: Ne v muzeu.
1: Po babičce, ne. Po babičce.
2: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty sáně.
1: Ano.
2: Kdo
1: ano.
2: by si teďka nechtěl zasáníkovat?
1: Přesně.
2: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
1: Uniková hra táhne a...
2: Takže to je hornická uniková hra.
1: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
2: Takže to je hutnická uniková
1: tak
2: hra.
1: Tak trochu hutnická. Ano.
2: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
1: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
2: Z hutě Barbora v Jincích, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
0: A když jsme u těch hutí, tak mě napadlo, že nedávno, 14 dnů zpátky, jsem se vrátila z dovolené. Byla jsem na týden v Krušných horách, tedy u Jáchymova. Pochopitelně jsme si prošli prohlídky u Uranových dolů, které tam jsou velmi hojné. A při jedné cestě lesem jsme objevili bývalý důl Bratrství. A to je opuštěný areál, tedy dolu Bratrství, kde se původně těžil uran. Dnes to slouží jako jediné úložiště radioaktivních odpadů v České republice, z průmyslu anebo třeba z medicíny. A to místo má doopravdy silnou až tajuplnou atmosféru. Dovnitř se nedostanete, ale stačilo, že jsme se jenom koukali přes plot. Stálo to za to. Těch turistických míst, různých tajuplných i přírodních, historických, je doopravdy v České republice spousty.

0: Tohle byly Nezmaři a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My jsme si přidali pár tipů na málo známá turistická místa, nejenom na severu Čech a opravdu jejich v České republice hodně a hodně. To bychom tady spolu mohli povídat celé hodiny. Ale bohužel nezbývá čas, protože přesně ve 9:45 už se můžete těšit na další zámecké léto na Českém rozhlase Sever. A další téma v dáme řeč, tak o tom si budeme povídat zase zítra. Tentokrát to budou sousedské vztahy. Jaké máte vztahy se svými sousedy v domě, v ulici nebo třeba na chalupě? Znáte všechny sousedy u vás doma? A řešili jste třeba někdy nějaký sousedský spor? Popovídáme si o tom zítra, mám k tomu doopravdy hodně co říct. Renáta Filipi vám přeje hezký poslech a hezký den s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever

etwa Zug gemacht.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tedy chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žatce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje, 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900 možná už znáte z paměti, nebo máte v paměti počítače. Tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostala paní Zdeňka.

0: pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. V něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. No a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít. No a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on již adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna. A nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Česku se ode dneška ochladí, přijde i déšť. V obci Evani na Litoměřicku zasahovalo v neděli večer 6 jednotek hasičů kvůli požáru balíků sena. Český svaz ochránců přírody vykoupil na Teplicku pozemky na takzvané Bořeňské Homolce. Chce tak ochránit vzácné motýly. V platnosti je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Dnešek bude zatažený až oblačný s deštěm a teplotou do 24 stupňů. Dobré dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Po tropickém víkendu se v Česku ochladí, na většině území se budou teploty celý týden pohybovat mezi 22 až 28 stupni Celsia. Na severozápadě země ale třeba dnes spadnou až ke 20 stupňům. Naopak na jižní Moravě bude tepleji. Teploměry tam budou hlavně ve druhé půlce týdne ukazovat až 30 stupňů. S ochlazením přišly do Česka i bouřky. Meteorologové varují, že dnes odpoledne mohou doprovázet i kroupy a silný vítr. Přívalové deště můžou zatopit sklepy nebo způsobit dopravní komplikace. Ve zbytku týdne už by bouřky neměly být tak silné. Přeháňky ale meteorologové očekávají až do víkendu. Přibližně 250 balíků sena začalo hořet v neděli kolem 7:30 večer v Evani na Litoměřicku. Na místo přijelo 6 hasičských jednotek z okolních obcí a manipulátor, který rozhrabával stoh. Příčinou požáru byla hradětí s otevřeným ohněm. Hasiči vyčíslili škodu na 350 tisíc korun. V oblasti Bořeňské Homolky u Bíliny na Teplicku vykoupil Český svaz ochránců přírody pozemky na ochranu vzácných motýlů. Bořeňská Homolka je po Střelenské louce druhým místem pro přírodu v Ústeckém kraji.
2: Podle ochránců přírody v oblasti Bořeňské Homolky žije přes 1000 motýlů a mezi nejvzácnější patří modrásek východní a okáč metlicový. Pozemky o rozloze 3 hektarů vykoupil Český svaz ochránců přírody i díky finančním darům veřejnosti. Částku, za kterou byly pozemky vykoupeny, svaz nezveřejnil. Z Teplicka Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
0: V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o více než procento, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o více než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%. Průmysloví výrobci naopak mírně zdražovali. Meziměsíčně o 0,3%. Meziročně pak o více než 1,5%. Ceny se podle úřadu zvyšovaly i ve stavebnictví.
1: Sport.
0: Liberečtí fotbalisté v tomto ročníku šance ligy jako první sebrali body obhájci titulu. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže doma remizovali se Slavií 1-1, když na úvodní gol hostujícího Holeše odpověděl po přestávce brankou střídající Babula. Trenér Branislav Fodrek litoval, že Slovan inkasoval po dlouhém autu soupeře, tedy za situace, na kterou kouč svého svěřence chystal.
3: Já jsme trošku zle postavení mali, prakticky skoro každé kolo Slavia dala gol za štandardky z toho dlouhého autu, takže stalo se to aj nám. Samozřejmě nás mrzelo, po celý zápas jsme do nějaké vyložené šance už nepustili a naopak my jsme mali aj prvý počas hneď v úvode také nebezpečné situace, čo bola škoda, a keď chcete byť úspešný proti Slavii, tak musíte byť veľmi efektívni a asi tomu zápasu tak my sme nakoniec sedí.
1: Počasí.
0: Meteorologové i nadále na severu varují před nebezpečím vzniku požárů. Dnešek bude chladnější a deštivý, teploty do 24 stupňů. Ojediněle se vyskytnou i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Srážka dodávky s kamionem komplikuje provoz v Komenského ulici v Rumburku na silnici 263 a bouralo se taky v ulici u Zeleného stromu v Jablonci nad Nisou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po desáté a na Českém rozhlase Sever právě teď začíná dnešní pondělní dopolední Express. A tento týden jsme rozdělili naši velkou letní soutěž loučení s prázdninami. Kolega Petr Beran objíždí společně s Vítkou obce, města a taky městečka na severu Čech a nejezdí s prázdnou. Sebou má ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a taky další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. A vy v našem vysílání uslyšíte nápovědy, kde Petr asi je. Tak rozhodně poslouchejte nejenom Dopolední Express a k tomu posílám písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Pavel Bobek a později i Marie Rotrová.
1: Dopolední Express s Renátou Filipy.

tě bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Pavel Bobek a Lásko mě ubývá sil a taky písničky, které nestárnou, se kterými jsme otevřeli dnešní dopolední Express. A teď už tady máme slavné Severočechy. Milan Knotek nám tentokrát představí zapomenutou hvězdu evropské opery Anny Frind.
1: Slavní Severočeši.
2: Zapomenutá hvězda evropské opery Anny Frind se narodila v roce 1900 v Mikulášovicích. Ve 20. a 30. letech minulého století patřila mezi nejvýznamnější sopranistky své generace. Vystupovala v Mnichově, Drážďanech i Berlíně a hostovala na dalších významných evropských scénách. Její hlas vynikal lehkostí, čistotou, elegancí a pečlivou interpretací. Zpívala Mozartovi, Pucciniho či Bizetovi operní role, ale největší popularitu ji přinesla opereta. Zlomovým okamžikem se stal rok 1928, kdy vystoupila v berlínské premiéře benátského opery Casanova. Její nahrávka slavného chóru Jeptišek se stala jedním z nejznámějších zvukových dokumentů její kariéry. Jako Adele v Netopíru vystoupila v inscenaci Maxe Reinharta přibližně 200krát. Její hlas zazníval také v německém rozhlase. Vedle opery a operety nahrávala také písně a populární hudbu. Dochovaly se například její interpretace Schuberta a Maxe Regra. Slibnou kariéru však přerušil nacismus. Frindová se nechtěla podílet na kulturním provozu Hitlerova Německa. Vrátila se do rodných Mikulášovic, kde pracovala jako zdravotní sestra v ordinaci svého otce. Zpívala uprchlíkům a působila také jako dobrovolnice ve spojeneckých lazaretech. Po válce se provdala za Josefa Sperlinga. Roku 1951 emigrovala do Spojených států. V New Orleans pak působila jako učitelka zpěvu. Anny Frind zemřela v roce 1987. Zůstaly po ní historické nahrávky. V rodných Mikulášovicích má pomník.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Skupina Opět a Radeček a taky Marie Čírová na Českém rozhlase Sever a my půjdeme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Zahrada zámku Stekník na Žatecku nabízí unikátní množství dekorativních i historických odrůd růží. Teď si je projdeme s kastelánkou Janou Zajíčkovou a taky redaktorkou Evou Bucharovou.
2: To by byla velká chyba, kdyby návštěvník Stekníku vynechal zahrady.
3: Jedná se o barokní zahradu ve stylu italských terasovitých zahrad. Je největší vlastně zachovalou zahradou tohoto typu v Čechách. Sestává z 5 teras, je ukončena směrem na západ do takového velkého parteru, uprostřed kterého je vodní prvek, bazének se sochou boha Neptuna na delfínovi. Zahradou prochází ústřední osa, na kterou navazuje takové antré do zámku, to znamená sala terena a v patře sál a takový vystupující jakoby rizalit. Zahrada měla bohatou dekorativní výzdobu v podobě spousty jako soch a dekorativních váz. Bylo jich více jak 50. V dnešní době se nám zachovalo kolem 15 kusů dekorativních váz, ale je to krásný prostor, který jsme nechali osázet více jak 100 růží. Některé z nich jsou historické růže, které překrásně voní, zdobí tu zahradu jako šperky.
2: A ty historické růže kvetou jenom jednou do roka nebo víckrát?
3: Historické růže, některé teda z nich kvetou dvakrát určitě. Kvetou v období června, července a potom ještě jednou na podzim. A potom tu máme klasické růže, které kvetou v tom letním období.
2: Ty růže, a jsou to celé růžové keře, obrovské růžové trsy pokrývají zeď vlastně těch kaskadovitých zahrad. Takže můžeme i přivonět?
3: Určitě, proto je tady máme ty růže, abyste si někteří třeba vzpomněli na to, jak to vonilo u babiček v zahradách, kde se ty staré růže, staré typy pěstovaly. Máme návštěvníky, kteří se nám do těch zahrad vrací třeba i 8x, 10x za rok. Jak je to prostě krásný prostor.
2: A máte tady vy tu svoji růži?
3: Oblíbenou růži. Růže, které voní jako mýdlo, takové to voděvé babičkovské mýdlo. Ty jsou asi moje nejoblíbenější, protože jsou něžné, často jsou ukrytem právě zlatohlávka nebo různých včelek. Je to nádherný květ, takový jemně růžový. Ta zahrada je otočená na jihozápad. Ten opukový kámen, ze kterého jsou terasy postavené, o které se vlastně ty růže opírají, tak on má tu schopnost, že vlastně umí dobře nasát teplo. Ty růže jsou vděčné za tu stabilitu a oporu těch teras.
0: Zve na procházku s zámeckými růžovými zahradami kastelánka zámku Stekník Jana Zajíčková. A my pokračujeme v našem dopoledním expresu a posílám další písničky. Tak hezký poslech.
1: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Marie Rotrová na Českém rozhlase Sever. My máme 10 hodin 31 minut k tomu, posloucháte pondělní dopolední Express. Od začátku letošního roku mají matky v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Ne všechny se ale k této službě dostanou. A to zkrátka kvůli tomu, že je porodních asistentek, které docházejí až domů, málo. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly letos prvním čtvrtletí skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů by jich ale mohlo být více než 50 tisíc.
1: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma a nabídnou vám potom, že k vám dorazí na nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
2: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návratu z porodnice. Nejbližší volný termín byl ale až za 3 týdny.
1: Došla paní a když jsem se ptala na to, jak si požádat o tu druhou nebo třetí návštěvu, tak mi bylo sděleno, že teďka o prázdninách nestíhají. A v podstatě by bylo lepší, kdybych se o to nepožádala, že stejně ke mně asi nedorazí. Já jsem si přesto v aplikaci o to zkusila požádat a už se mi nikdo neozval.
2: Teď jí přitom končí 6 nedělí, takže zbylé 2 návštěvy, na které má nárok, už nejspíš nevyužije. A že je porodních asistentek málo, ukazuje i průzkum jejich unie z letošního května. Odpovídalo v něm 108 žen, které porodily tento rok v prvním čtvrtletí. Službu chtělo využít skoro 90% z nich. Zhruba třetině se ale nepodařilo zajistit ani jednu návštěvu. A z těch, které službu využily, měla asi polovina návštěvu jednu. Často více než 2 týdny po porodu.
3: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby měli vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
2: Popisuje prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale má porodních asistentek postupně přibývat.
4: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
2: Porodní asistentka na návštěvě zkontroluje, jestli se matka po porodu správně hojí, ptá se na její psychický stav nebo poradí s kojením. Pokud ale ženy mají problém porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

když zbývá.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Tento týden jsme rozjeli naši velkou letní soutěž Loučení s prázdninami. Kolega Petr Beran objíždí společně s Lídkou obce, města a městečka na severu Čech a nejezdí s prázdnou. Sebou má ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit právě vám. V našem vysílání už jste slyšeli nápovědy a mnozí z vás už tedy vědí, kde naši hlídku hledat. Petra mám teď na telefonu. Ahoj Petře.
2: Ahoj Renato, zdravím všechny i posluchače Českého rozhlasu Sever, kteří jsou doufám napjati po nápovědách, kde mě najdou.
1: Výborně, tak kde tě posluchači najdou? Které město nebo obec jsi tedy dneska vybral jako svůj cíl?
2: Tak já myslím, že posluchači pozorní už vědí, že jsem v Libouchci. To myslím, ty nápovědy dodali naprosto přesně, ale měl bych asi upřesnit přesné místo. Tak v Libouchci, to se málo ví, je totiž zámek. A před tím zámkem je takový rybníček, je tady vodník, sedí pěkně na břehu a přesně u toho vodníka hledejte auto Českého rozhlasu Sever, je to taková bílá Fabie se zeleným R-kem, já tady budu zhruba tak půl hodinky, no a každý, kdo si mě tady najde, vyhraje něco pěkného, zajímavého, samozřejmě první dostal ti lepší ceny, tak uvidíme.
1: Petře, to místo znám moc dobře, škoda, že musím být ve studiu, jinak bych za tebou okamžitě letěla, do půl hodinky bych to stihla, ale ještě mi řekni, co je potřeba udělat pro to, aby posluchači něco vyhráli.
2: Stačí přijít, najít auto a to už bude všechno.
1: Tak to je skvělá zpráva a Petr Beran se nám teda dnes v naší velké letní soutěži ozval z Libouchce. Tak zase odpoledne, díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Loučení s prázdninami.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Celý tento týden můžete s námi soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, Společenské hry a další předměty od společnosti Aldi a dokonce i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Stačí najít naší hlídku, která cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. Dneska dopoledne dorazila naše hlídka do Libouchce na Ústecku.
2: Přes obec Libouchec na Ústecku vedla kdysi solná stezka. Lidé po ní nosili sůl, kterou pak v Děčíně nakládali na lodě a tak se dopravovala do vnitrozemí. V 19. století v Libouchci postupně vznikaly výrobny sametu, likérů, hořčice, mazadel, zemědělských strojů a byly tam založeny předlácké školy. V roce 1856 v Libouchci vznikl první poštovní úřad a finanční stráž. Jejím úkolem bylo bojovat s pašeráky zboží v česko-německém pohraničí. Libouchec proslavila i známá varhanářská rodina Fellerů. Pro místní kostel postavil varhany Franz Feller v roce 1829. Ty byly později nahrazeny nástrojem z varhanářské dílny Rieger z Krnova. Libouchecký kostel svatých tří králů stojí na svém místě od roku 1357. Původní gotická stavba vyhořela, zachovala se jen východní část a tak musel být kostel skoro celý postavený znovu. Mnohem smutnější osud potkal renesanční zámek v Libouchci. Poznamenala ho 30letá válka, několik požárů i působení státního statku v socialistické éře. Když v roce 1989 stát prohlásil zámek za národní památku, byl už doslova v havarijním stavu. Od května roku 2003 je zámek v soukromém vlastnictví. Majitelé se pustili do rozsáhlých oprav a na zámek se vrací život. V Libouchci se každoročně koná spousta akcí pro veřejnost. Pálení čarodějnic, neckyáda, gulášobraní, vánoční koncerty a další.
0: Loučení s prázdninami.

Valdemar Matuška a jeho kladivo. A vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. 10 hodin a 55 minut k tomu. Za necelých 5 minut už do studia dorazí Jana Moravcová s aktuálními zprávami od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že vláda chce kvůli suchu budovat nádrže. Dá na ně miliardy korun. Podrobnosti ve zprávách teď už posílám Petra Nováka. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, dá na ně miliardy korun. Ústí nad Labem buduje náhradní plynové vytápění pro část Střekova. Státní galerie otevřou jednou měsíčně zadarmo, zatím do konce roku. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru, dnes bude zataženo až oblačno. Čekáme přehánky, občasný déšť a bouřky a teplotu do 22 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství.

0: poselství za SPD Martin Šebestián. Řekl to v ranním interview Radiožurnálu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
1: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. V ústecké části Střekov odebírá stále část domácností teplo ve formě páry od společnosti Energy. Kvůli nejisté budoucnosti firmy pro ně město buduje plynovod a přípojky. Energy totiž neodevzdala emisní povolenky, říká primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický z ANO.
2: Došlo k odsouzení pokutou dneska sumárně asi 500 milionů, takže pochopitelně i podle vyjádření Energy by to mohlo znamenat v jejich případě naprosté ukončení činnosti.
0: Přestavba Škroupova náměstí v České Lípě bude pro město lacinější. Na opatření související se zachytáváním dešťové vody radnice získala 7-milionovou dotaci z operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaném Evropskou unií. Celkové náklady na přestavbu náměstí přesahují 50 milionů korun. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidi moct volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stále expozice státních galerií v Praze, Brně a Olomouci. Během posledních nedělí v srpnu a v září se lidem navíc zadarmo otevřou i všechny státní hrady a zámky.
3: Počasí.
0: Meteorologové i nadále varují před nebezpečím vzniku požárů, počasí pro dnešek, zataženo až oblačno, místy mlhavo, občasný déšť, taky čekáme bouřky, teplotu do 22 a na horách do 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte ve Velkém Šinově na Děčínsku v Mikulášovické ulici, taky v ulici Tomáše Garrigua Masaryka v Chomutově. Na D8 pozor na porouchané auto ve směru na Prahu na 39. kilometru u Brozan nad Ohří a v Mistravicích nedaleko Nového Oldřichova na Českolipsku havaroval nákladní vůz s osobním, tak i tam dejte pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I po 11. pokračujeme v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever a dva zámky, jedno město a renesance, kterou nám závidí i v zahraničí. Hostem dnešního dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Renata Křižkovská, kastelánka státního zámku Benešov nad Ploučnicí. V rozhovoru prozradí, jaká vlastně je ta letošní turistická sezóna, proč je tento komplex tak architektonicky cenný a s jakými neobvyklými situacemi se musí jako správkyně historického panství denně potýkat. Renata Křižkovská tady bude už za pár minut, já vám posílám ještě písničky a ty, které nestárnou. Brzy zaspívá Petr Spálený, teď už se těšte na Dalibora Jandu.
3: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Benešov nad Ploučnicí ukrývá unikát, který nemá ve střední Evropě obdoby. Dva propojené renesanční zámky, které dodnes dýchají atmosférou starého Saska. Jak se žije v sousedství stovek let starých zdí a co všechno obnáší péči o takto výjimečnou architektonickou perlu? V dnešním rozhovoru nás kastelánka Renata Křížkovská vezme nahlédnout právě nejenom do bohaté historie zámku, ale i do běžného zákulisí. Já vám přeji hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne všem i vám.
1: Tak na ten úvod, na ten začátek by mě rozhodně zajímalo, jaká je vlastně ta letošní návštěvnická sezóna.
2: Tak pokud bychom měli zhodnotit dosavadní návštěvnickou sezonu, tak určitě ji budeme hodnotit kladně. Co se týká přímo našeho zámku, tak je o něco vyšší, než byla v loňském roce, za což jsme velice vděční.
1: Zámek pořádá řadu netradičních akcí, která vás osobně nejvíce baví.
2: Mě osobně nejvíce baví, možná to bude znít trošku škodolibě, ale rádi strašíme, takže když můžeme malé návštěvníky, a nejenom malé návštěvníky, máme takové podezření, že především ty velcí návštěvníci si to chodí užívat, to strašení, takže to nás baví hodně.
1: Jak takové strašení na zámku vlastně vůbec vypadá?
2: No, vedeme lidi do několika sklepů, kde vlastně oni si mohou zažít tu atmosféru vůbec toho sklepení, přítmí, jsou tam různá strašidla, strašidelné stezky a už jenom tohle samo o sobě, oni vždycky jako ty dospělí jsou takový, že tam zvou ty děti a říkají, jdi, neboj se, ale přitom si myslíme, že i oni sami jsou kolikrát jako zvědaví a nevědí a mají takový trošku ten dětský strach v sobě.
1: Mm-hmm. A to jsou právě ty kostýmované a noční prohlídky, které jsou velmi oblíbené u lidí?
2: To ne, to je něco jiného. Tohle to je spíš podzimní akce, kdy děláme již tradiční podzimní akci na zámku Straší. Tam chodíme právě do těchto sklepení. Ta je v podstatě až v měsíci září. Října. 23. října. Ty večerní prohlídky, ty jsou také kostýmované. I v letošním roce máme naplánované právě zrovna na příští sobotu, kde je hradozámecká noc a tam si samozřejmě každý ulítává na tom, že chvíli princeznou, chvíli královnou, protože samozřejmě roli princezen už jsme přenechali mladší generaci a myslím, že to je taková krásná chvíle, kdy nejenom dospělí, ale i děti na chvíli prostě odplují zpátky do těch pohádek a prostě můžou chvíli být v jiném světě než tom současným.
1: Je to právě ten důvod, proč jsou tyto prohlídky tak hodně oblíbené?
2: Myslím si, že jo, že v podstatě dnešní společnost, kdy jsme ze všech stran masírovaný nejrůznějšími negativními věcmi, tak lidé právě z těchto důvodů hledají úniky od současných problémů a jednou z možností je utéct na chvíli k nám a jít se pobavit a vlastně na chvíli zapomenout.
1: Na začátku našeho rozhovoru jsem vlastně zmiňovala, že Benešov nad Ploučnicí je unikát, který nemá ve střední Evropě obdoby. Kdybyste měla návštěvníkům doporučit jednu jedinou věc, kterou si na zámku nesmí nechat ujít, co by to bylo?
2: No tak samozřejmě si nesmí nechat ujít celý ten zámek, protože to nejde jako vypíchnout jedna jediná věc. Ta unikátnost benešovských zámků tkví především v tom, že to není jeden zámek nebo dva zámky, ale je to celkem 7 zámeckých budov, včetně hospodářské budovy. A vlastně k tomu všemu ještě, nebo tuto celou atmosféru ještě dokresluje místní kostel, který je vystaven ve stejném stylu saské renesance, i když nepatří k nám. Je to vlastně záležitost litoměřického biskupství, ale prostě toho návštěvníka evokuje k tomu, že to vlastně uzavírá celý ten komplex saské renesance.
1: No a na tu prohlídku se podíváme za malou chvíli. Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Sever je kastelánka zámku v Benešově nad Ploučnicí Renata Křížkovská.
3: Český rozhlas Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je kastelánka zámku v Benešově nad Poučnicí Renáta Křížková. My už jsme to v tom minulém stopu tak maličko nakousli na tom závěru, že Benešovský zámek vlastně patří mezi nejvýznamnější renesanční areály u nás. Čím je tedy tak výjimečný?
2: Tak výjimečný tím, že vlastně všude v okolí se sice dochovala saská renesance, ale je to právě jeden nebo dva baráky a u nás je právě výjimečnost právě v tom, že těch budov je na jednom místě tak velké množství, což vlastně vzniklo to tak, že vlastně ty Salhouzin, což byl ten původní rod, který přišel a vůbec začal s výstavbou zámku, jak vlastně se generačně rozmnožoval, tak potřebovali vlastně další a další budovy a pořád žili společně jako rodina, tak vlastně vždycky pro někoho postavili nový a nový zámek a pořád si drželi ten styl saské renesance, takže proto to je tak unikátní, pro tu stavbu, pro tu architekturu.
1: Mm-hmm. Máte vy osobně na zámku nějaké své nejoblíbenější místo?
2: Já teda miluji na zámku, je to na horním zámku, v druhém patře jeden obraz, jmenuje se to Kristus vítězící nad zlem a marností pozemského světa. Tento obraz vždycky na něho, když teda se dostanu na nějakou zámeckou prohlídku, upozorní návštěvníky, především vlastně v současné době. Je to krásná symbolika toho, jak ten Kristus opravdu zvítězí nad spoutaným ďáblem, nad ženou šahající po měšci, nad vlastně hadem, který obtáčí toho ďábla, že vlastně v podstatě čekáme pořád na nějakou záchranu.
1: Hmm. To je tedy to nejoblíbenější místo, ale co předmět nebo místnost, která vás do dneška nepřestala fascinovat? Je tam taky, určitě se najde.
2: Určitě. Zámek je úžasný, když z něho všichni lidé odejdou a vy máte tu možnost si ho projít úplně sami, kdy vlastně vnímáte ty prostory, ty zdi a já si vždycky říkám, kdyby ty zdi tak mohly mluvit, co by nám asi řekli, kolik lidí tam bylo šťastných, jaký skutečný příběhy se tam odehrávaly. A to je v podstatě to magično toho celého objektu. Já teda osobně preferuju spíš horní zámek a byla bych opravdu moc ráda, kdyby se dostal více do podvědomí návštěvníků, protože všude většinou se prezentuje pouze dolní zámek, který je brán jako hlavní zámecký okruh.
1: Co návštěvníky na zámku v Benešově nad Poučnicí asi nejvíce překvapí podle vás?
2: No, nejvíce je překvapí to, když vejdu do toho zámku a řeknu, wow, to jsme vůbec nečekali, že tady něco takového je, takže to je pro nás největší odměna, kdy oni řeknou, my jsme jen tak projeli a vůbec jako jsme netušili, že tady máte takovouhle krásu a pak to dále šíří, což je pro nás vlastně to, co my potřebujeme. Takže celý zámek je krásný, ten horní zámek je nádherný, dolní zámek nám vlastně ukazuje klasické sídlo šlechtické dole, vlastně hospodářské zázemí, nahoře potom piano Nobela, soukromé místnosti šlechty.
1: Najdou si lidé na zámku vlastně každá věková skupina to své, to znamená od dětí až po seniory?
2: Určitě máme skvělé průvodce, kteří dokážou přizpůsobit prohlídku jak dětskému návštěvníkovi, tak i odborníkovi, samozřejmě i běžným rodinám. Vlastně proto i zámek poskytuje několik atrakcí, jakoby dělá spoustu kulturních akcí, kdy právě přesně tenhle návštěvník si může vybrat buď pro děti přímo, nebo pro odborníka, nebo klasickou prohlídku, ale ty průvodci jsou natolik školení, že tohle to zvládají a zaujmou jak dospělého, tak i dětského návštěvníka a zvládne to na jedné prohlídce.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlasu Sever je kastelánka zámku Benešov nad Poučnicí a paní Renata Křížková. No a jak se vlastně dostala k práci na zámku, tak o tom si budeme povídat zase za chvíli.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je kastelánka zámku Benešov nad Poučnicí Renata Křížková. My si povídáme právě o tom, jak hezké to je na zámku, právě Benešově nad Poučnicí, jak je unikátní, ale přece jenom by mě zajímalo práce kastelánky. Jak to vlastně vzniklo, že jste se stala kastelánkou?
2: V podstatě kastelánkou jsem se stala souhrou náhod, které byste dopředu nikdy nevymysleli a vůbec ani nikdy neřekli. Já jsem přišla v roce 2000 na státní zámek Benešov nad Poučnicí jako průvodkyně, kde vlastně za rok už jsem nebyla jenom průvodkyně, ale byla jsem i pokladní. Pak jsem si dodělávala školy, vyšší školu, vysokou školu, stala se ze mě zástupce kastelána, správce depozitáře, až vlastně jsem dospěla do okamžiku, kdy můj předchůdce měl důchodový věk a už několik let přesluhoval. Rozhodl se, že odejde do důchodu a bylo vlastně vypsané výběrové řízení, kterého jsem se zúčastnila a byla jsem vybrána.
1: Takže je ale skvělé, že vy vlastně zámek znáte doopravdy od píky, znáte každý rok, je to tak?
2: Ano, je to velká výhoda, když jste si vlastně prošla všemi profesi, takže mě nezaskočí vzít koště a jít uklidit, nebo toalety, nebo jít provádět. Pro mě to je naopak něco wow a konečně můžu jít mezi lidi, takže to ráda přivítám.
1: Konečně od papíru z té kanceláře hezky mezi
2: přesně,
1: lidi.
2: Přesně.
1: Pamatujete si na svůj úplně první den na zámku?
2: První den na zámku si pamatuju, že jsem dostala syllabus, koukala jsem, řekla jsem si, že to asi nikde nenaučím, ale pamatuju si svoji první prohlídku, kdy jsem šla, byl to takový urputný návštěvník, který měl vlastně pumpky, bílý podkolenky, hůlky, čepičku a já, jak jsem byla nadupaná všemi těmi vědomostmi a všechno jsem věděla úplně o každém předmětu, tak jsem měla samozřejmě potřebu to tomu chudákovi návštěvníkovi všechno sdělit, takže jsem ho tam mordovala přes 2 hodiny, takže to si pamatuju. Ale víckrát už jsem to pak takhle neudělala.
1: Tak chudák návštěvník, ale určitě to zvládl. A co všechno vlastně práce kastelánky obnáší?
2: V současné době bohužel spíš než ta historie obnáší to skutečně papírování, takže být dobrý právník, ekonom, účetní, dobře vlastně vymýšlet věci, ale v podstatě nejdůležitější pro ten objekt je mít okolo sebe tým, na který se můžete spolehnout a který vás podrží a pomůže a vlastně v podstatě všechno řešíme skupinově, povídáme si o tom, co bychom chtěli, nechtěli, jak to uděláme, neuděláme, takže to si myslím, že je to nejdůležitější, protože jeden člověk to určitě nezachrání.
1: Máte na zámku takový tým?
2: Mám na zámku takový tým, je nás tam 7 zaměstnanců, stejně jako máme 7 zámeckých budov, vždycky si z legrace říkáme, že když budeme chtít, tak si každý zaleze do té své a nemusíme se za celý den potkat.
1: A jaké máte se zámkem a plány do budoucna?
2: Tak samozřejmě bych dále pokračovala v kulturních akcích, které jsou návštěvníky velmi oblíbené, kdy vlastně s kolegy se snažíme pořád dělat atraktivnější prohlídky, aby jsme přilákali více návštěvníků. No a pokračujeme s postupnou stále obnovou, opravou a na zámku máme teda ještě jeden zámeckou budovu, je to Konecký dům, který teda čeká na svou celkovou obnovu, takové znovu zkříšení, to je vlastně jediná budova, která není zpřístupněna návštěvníkům a ta čeká teprve na své probuzení, tak snad to zvládneme.
1: A jaké akce budou probíhat na zámku v Benešově nad Poučnicí, tak o tom si s kastelánkou Renatou Křížkovou budeme povídat zase za chvíli.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je kastelánka zámku v Benešově nad Poučnicí, paní Renata Křížková. My si povídáme pochopitelně o tom, jaký ten zámek je, jaká byla třeba ta vaše cesta k tomu stát se kastelánkou, ale pojďme na akce, které nás v nejbližší době čekají. Ta jedna z těch velkých bude už tento víkend. Je to tak, nebo tuto sobotu?
2: Ano, já bych ráda pozvala posluchače tuto sobotu 22. srpna na tradiční akci pořádanou Národním památkovým ústavem. Je to Hradozámecká noc, kde teda po celý den budou probíhat klasické prohlídky na zámku, ale večer o 6 je dětská prohlídka s princeznou a s rytířem, od 7 potom do 8 jsou prohlídky v kostýmech a od 21 hodin do 23 hodin jsou večerní prohlídky s lucernou po Dolním zámku. Tak určitě se přijďte podívat a přijďte si na tuto krásnou atmosféru.
1: Mě hodně zajímá ta prohlídka v kostýmech. Rozumím tomu správně, že právě ti návštěvníci se převlečují do kostýmů?
2: Ne. V kostýmech jsme my jako účinkující a průvodce. Návštěvníkům pouze budou zapůjčeny lucerny, které vlastně jenom to bude vlastně jediné osvětlení, které v tom daném objektu večer bude. Takže ten zámek bude mít úplně jinou atmosféru.
1: Já si říkám, že to musí být naprosto neskutečné, ale vlastně ti návštěvníci se nesou do doby, jak to bylo kdysi, když nebylo klasické osvětlení elektrické.
2: Je to pravda, lustry máme, teď jsou všechny vlastně na elektriku, dříve tam bývávaly svíčky a teďka vlastně to bude ještě menší to osvětlení, jo, takže to bude ponuré. Sama jsem na to zvědavá, protože já k tomu mám určitý respekt, když procházím zámkem a jako za tmy se tam bojím, takže možná budu víc vystrašená než ty návštěvníci.
1: A zámky obecně mají různé legendy o strašidlech, má i Benešov nad Poučnicí nějaké své zámecké strašidlo?
2: Ano, i my máme, je to Hanuš, já teda k němu přistupuji s velkou pokorou, žijeme tam na zámku společně již řadu let, takže se snažíme navzájem respektovat. Je to vlastně jeden z majitelů Dolního zámku. Musím říct, že zatím je na mě hodný, ale objevuje se, víme o něm a necháváme ho tam žít, když náhodou jdu do zámku v jinou dobu, než bych měla, tak se mu vždycky omlouvám, že ho vyrušuju, ale zatím se nám spolu žije hezky.
1: Co byste doporučila lidem, kteří kolem Benešova jenom projíždí a říkají si, na zámek půjdeme někdy příště?
2: No určitě bych jim doporučovala, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra, takže neříkat si vůbec tuhle větu, zastavit a jít se podívat, abyste si potom řekli, to je dobře, že jsme tam byli.
1: To věřím, že si říkají určitě všichni, kteří dorazí po tom našem povídání. A když se ještě vrátím k akcím, tak jste vlastně zvala na tu příští sobotu, tedy 22. srpna. Co další, co podzim, co všechno nás čeká?
2: Tak největší podzimní akce na zámku je teda, jak jsem již mluvila na začátku našeho vyprávění, na zámku Straší, která se bude konat 23.10. Je to od 5 do 8 hodin, kdy tady návštěvníci mají možnost navštívit sklepení. Je tam strašidelná stezka, strašidelné soutěže a je připraven i doprovodný kulturní program. Potom po celé září máme v dopoledne vlastně speciální prohlídky pro školy, je to teda na objednání, jsou tam i různé akce s klubem českých turistů 12.9. Benešovská rokle, kde je vlastně je start a cíl na zámku, můžou se vybrat různé trasy, pak máme veterány podzimní 19.9., kde vlastně na nádvoří Horního zámku jsou vlastně výstavy veteránů a potom se jde na spanělou jízdu, to je velmi oblíbené u návštěvníků. A potom samozřejmě ještě přes Vánoce jedeme adventy, adventní prohlídky a speciální prohlídky pro děti.
1: Podle mě bude asi nejlepší, když lidé budou sledovat vaše webové stránky, kde veškeré akce máte vlastně rozepsané.
2: Určitě webové stránky na Facebooku, oficiální stránky Státního zámku Benešov nad Poučnicí, vše se aktualizuje a přidává.
1: A to byla poslední informace od našeho dnešního hosta, kastelánky Státního zámku Benešov nad Poučnicí, paní Renaty Křížkové. Moc vám děkuji za váš čas, ať se vám tedy stále na zámku daří, ať stále máte ten svůj skvělý tým a nikdy zase na viděnou a naslyšenou.
2: Moc děkuju, mějte se moc krásně a určitě se přijďte na nás podívat. Naschledanou.

0: Petr Rezek a jeho kino Gloria a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. A každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude cestovatel a taky dokumentarista Petr Horký.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli si na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají.
0: Celé povídání Oskara Hesse s cestovatelem Petrem Horkým si můžete poslechnout už dnes po 13. hodině.
3: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Celý tento týden můžete s námi soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, Společenské hry a další předměty od společnosti Alby a i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Stačí najít naši hlídku, která cestuje po nejhezčích obcích a taky městech na severu Čech. Mám tady první nápovědu na odpoledne. Dneska odpoledne po 15. hodině přijedeme do města na Těčínsku, které v roce 2005 získalo historické město roku. Už víte. Pokud ne, poslouchejte naše vysílání a dozvíte se víc.
3: Loučení s prázdninami.

0: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadani na náměstí.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Michal David a jeho disco příběh. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky recepty se Slávkou Brádlovou. Dnes to bude vegelečo.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tento receptový týden ve vysílání Českého rozhlasu Sever zahájíme takzvaným vegelečem. Bude to lečo vegetariánské a taky tak trochu veget pro kuchařku, protože ta příprava opravdu není složitá. Na dvě porce budeme potřebovat asi tak lžíci oleje, jednu malou cibuli, dvě papriky, dvě nebo tři rajčata podle toho, jak jsou velká, k tomu 100 gramů uzeného tofu, sůl, pepř, majoránku nebo tymián podle toho, co máte radši, pak ještě taková dvě nebo tři vajíčka a lahůdková cibulka nakonec. Nakrájenou cibuli spěníme na rozehřátém oleji, přidáme nakrájené papriky, krátce podusíme, přidáme nakrájené tofu, zase krátce podusíme a nakonec přidáme nakrájená rajčata. Společně to podusíme, opečeme, podle chuti osolíme, opepříme a přidáme bylinkové koření. Tak dál dusíme a pokud je potřeba, tak přidáme ještě jednu nebo dvě lžíce vody. Když zelenina změkne, zalijeme

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Přetrvávající sucho nadále snižuje průtoky řek v povodí Ohře. Lesní hřbitov v Novém Boru se po silné bouřce znovu otevírá. Omezení počtu stravenek na jeden nákup bylo protizákonné, rozhodl to antimonopolní úřad. Dnes čekejte zataženo až oblačno, postupně přehánky, déšť nebo bouřky a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké poledne. Málo vody je téměř ve všech řekách a potocích v Ústeckém kraji. Nejhůř jsou na tom především menší toky, které nepramení vysoko v horách a neleží pod některou z velkých přehrad, říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: Vodnost toků dosahuje okolo 40% dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Jsou toky, na kterých je vodnost i pod 20% srpnového průměru. A dokonce evidujeme i suché vodní toky.
2: Týká se to především toků v oblasti Žatecka a Podbořanska, například Blšanky nebo Liboce. Lesní hřbitov v Novém Boru je ode dneška znovu přístupný veřejnosti. Město o tom informovalo na svých webových stránkách. Hřbitov byl uzavřený od 5. srpna kvůli silné bouřce, která ve městě polámala desítky stromů. Nyní odborníci potvrdili, že z hlediska rizika pádu stromů je pohyb pro návštěvníky bezpečný, doplnil mluvčí města Jiří Lebiš.
4: V areálu se budou i v dalších dnech pohybovat pracovníci, kteří dokončují úklid a odvoz dřeva. Prosíme proto všechny návštěvníky o zvýšenou opatrnost, respektování probíhajících prací a případných pokynů pracovníků.

0: venkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun. Potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnost Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl potom, co evropský žalobce případ týkající se peněz českých postoupil vrchnímu státní zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zataženo až oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, místy bouřky i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia. Meteorologové varují před bouřkami a nebezpečím šíření požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Roudnici nad Labem na Špindlerově třídě se srazila dvě osobní auta. Na Litoměřicku mezi Mšeným Lázněmi a Budyní nad Ohří v lese v Serpentínách se stala dopravní nehoda se zraněním, na místě jsou záchranáři. A pozor, dejte na dálnici D8. Mezi 37. až 39. kilometrem ve směru na Ústí za sjezdem na Brozany se v povozovce pohybují zvířata.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali naše pondělní polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první do studia dovolala paní Jana z Ústí nad Labem. Přála si Helenu Vondráčkovou a Červenou řeku. Písnička je všem posluchačům pro hezký den.

0: Helena Vondráčková a její Červená řeka. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a tu další na naší lince už vybírá paní Lidy z Varnsdorfu. Přeji hezké odpoledne. Haló, haló, slyšíme se?
1: Ano.
0: Tak budeme hrát Milana Drobného ze Známých důvodů paní Lidie. Pro koho ano. bude?
1: A chtěla bych to pro mého bratra, který je dneska první rok v nebičku.
0: Rozumím, je to tedy jako vzpomínka.
1: A písničku miloval.
0: Paní Lidie, písnička je tedy připravená, tak vám děkuji za zavolání i za odvahu. Hezky zazpomínejte. Díky a naslyšenou.
1: Já vám děkuju.

0: Tohle byl Milan Drobný a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Tu další písničku u nás na lince do studia, tedy 475 212 212, vybírá paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače a prosila bych zase klasicky od Laďky Kozderkové Hello Dolly.
0: Písnička.
1: Tak zase pro vás. Děkuji vám a celé vaše Bezva rádio a všechny, kdo poslouchají a co si to líbí.
0: Tak jo, písnička je připravená. Díky a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.

0: Laďka Kozderková a Hello Dolly na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte právě teď pondělní polední písničky na přání a k nám do studia se dovolal i pan Martin z Prahy. Přál si nějakou hezkou písničku od Vaška Neckáře, tak protože jeho manželka se jmenuje Anička a písnička je pro ní, tak jsme vybrali píseň Je ráno ano.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Vašek Neckář je ráno, ano, 12 hodin a skoro 30 minut k tomu. Pojďme na další písničku na přání na Českém rozhlase Sever, ale tentokrát se poprvé dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, předem vás srdečně zdravím a taky všechny posluchače. Prosím o zahrání písničky k dnešnímu svátku Petra pro moji milou a hodnou snachu Petrušku. Písničku od Andrea Bocelliho Time to say goodbye. Snad jsem to napsala dobře. A Petruško, přeji ti všechno jen to nejlepší, mamka Boženka. Písničku posílá paní Boženka ze Žadce i všem posluchačům Českého rozhlasu Sever. A paní Boženku, nebojte se, písničku jste napsala zcela správně. Tady je Sarah Brightman a taky Andrea Bocelli, Time to say goodbye.

Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a tady je další písničkové přání z vašeho e-mailu na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den pro našeho milovaného tatínka, pana Jiřího Nováčka. A písničku od Karla Gotta Má pouť. Je to k jeho dnešnímu životnímu jubileu a za celou rodinu mu vše nejlepší přeje dcera Martina.

Tohle byl Karel Gott a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Ještě jeden e-mail, tak ten určitě v této hodině zahrajeme. Prosím o Marka Ztraceného, moje milá, písničku posílám své milované manželce Petrušce k dnešnímu svátku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písnička.

Michal Tučný, jeho poslední kovboj a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď ale pojďme na další písničku na přání a ta už bude z vašich SMSek. Připomínám i telefonní číslo, a to je 911 04. SMSky i e-mail na rozdíl od telefonů, tak ty SMSky a e-maily můžete posílat po celý den, klidně i v noci. A tady je tedy další SMSka. Prosím Daniela Hůlku, Déšť, vůz a pláč všem posluchačům od paní Hanky.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

Hůlka, jeho Déšť, vůz a pláč. 12 hodin 51 minut k tomu vystihneme ještě jednu písničku na přání. 16.8. slaví narozeniny pan Radomír Málek z Neštěmic, tedy oslavil, a zítra, tedy 18.8. bude slavit svoje narozeniny paní Marcela Štěrbová, také z Neštěmic. Tak prosím, zahrajte jim písničku O nás dvou od Milana Chladila a taky Ivety Simonové. Přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, jelikož se chystá i velká oslava. To jim přeji z Železného Brodu rodina Matějkova.

0: Iveta Simonová a Milan Chladil o nás dvou a taky poslední písnička na přání v této hodině. Jirka Zeman už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech, já vám do jedné ještě posílám Beach Boys. Renáta Filipy přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Policie kvůli člověku na mostě nad dálnicí v obou směrech uzavřela D7 u Loun, kolony se už rozjíždějí. V Ústeckém kraji dnes odpoledne hrozí silné bouřky. Celníci na Teplicku objevili 10 kg drog, společně s policií zadrželi 2 cizince. Počasí na dnešek zataženo až oblačno, postupně přehánky, déšť nebo bouřky a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Policie odpoledne uzavřela v obou směrech dálnici D7 u Loun. Na mostě nad dálnicí stál člověk. K události se sjeli všechny záchranné složky. Informoval o tom mluvčí lounské policie Jakub Mareš. Teď se kolony už rozjíždějí. Meteorologové varují před silnými bouřkami. V Ústeckém kraji platí výstraha do dnešních 18 hodin. Silné bouřky může doprovázet vítr s nárazy ojediněle kolem 70 km za hodinu. Přidat se můžou taky přívalový déšť a menší kroupy. Lidé by proto podle meteoroložky z Českého hydrometeorologického ústavu Jany Ehrtové měli dbát na svou bezpečnost.
3: Především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Nezůstávat ve vodě, na kopcích a blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
2: Až do odvolání taky platí výstraha meteorologů před rizikem požáru. Na Teplicku našli celníci téměř 10 kg drog, heroinu, kokainu a pervitinu. Společně s ústeckými kriminalisty zadrželi 2 muže, informovala o tom dnes Martina Kaňková z celní zprávy. Policie na webu uvedla, že oba muži skončili ve vazbě a hrozí jim 5 až 12 let vězení. Celníci a policisté také při zásahu zajistili bezmála 1 000 000 korun a 27 tisíc eur. Oba zadržení jsou cizinci a podle celníků drogy dováželi ze zahraničí a pak prodávali. Zákaz splouvání Teplé Vltavy dnes vydala správa Národního parku Šumava. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
4: Hladina Teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
0: Počasí.

0: Dnes čekejte zataženo až oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, místy bouřky i silné. Později odpoledne a večer budou od západu srážky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia. Meteorologové varují před bouřkami a nebezpečím šíření požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 6 u Petrohradu na Lounsku se kvůli pracím na silnici projíždí kivadlově jedním jízdním pruhem.
2: Je to řízeno semafory, bourají most a ve směru od Prahy je fronta zhruba 3 kilometry.
0: V Chabařovicích na Ústecku na Husově náměstí se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje,
2: nepamatuju.
1: Ne? Jasně. A kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý, jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě protože ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat, takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju, si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když v černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jet do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo?
3: Kde se někdo, to vzalo?
2: Protože člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici.
3: Zvědavost. Fakt
2: zvědavost.
3: To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívá? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život. Tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej nebo nemusím tako říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
2: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, ne dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
3: Jo.
2: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
3: Byla.
2: A jak dlouhá byla třeba?
3: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
2: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
3: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším. Tak to bylo těžký, ale cenný.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
3: No jasně.
2: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
3: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu z hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
2: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, když jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Mm-hmm. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
3: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
2: Ne, já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. No, jak přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
3: Tak tohle mám jinak, vidíte.
2: Jakože...
3: To je zajímavé.
2: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
3: Umí to, no. Tam byl všude popel. Že? Tam byl úplně všude popel.
2: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
3: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
2: Všichni jeli dál, jste blíž.
3: A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
2: A během toho?
3: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě. A říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
2: Ano,
3: jako,
2: Mordor.
3: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo, tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já. A že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
2: Mně se to netýká.
3: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady je, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
2: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
3: Protože to chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
2: až
3: možná až moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohdy mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce a pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba, nevím, 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s těm dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: A na dva životy. Je nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu, tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě. A kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik musí soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit i, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Českem prochází silné bouřky, výstraha meteorologů na severu Čech platí do 18 hodin. Celníci zadrželi u dvou mužů na Teplicku téměř 10 kg drog. Policie popolední uzavřela D7 u Loun, teď už se projíždí bez omezení. Zítra čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojediněle přehánky a teploty mezi 14 až 17 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Českem prochází silné bouřky, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Na severu Čech platí varování do 18 hodin. V jihovýchodní části republiky meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude foukat taky silný vítr.
3: Ojediněle kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
2: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požáru. Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku dva muže, u kterých našli téměř 10 kg drog. Oba muži skončili ve vazbě a pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let vězení. Pokračuje mluvčí celníků Martina Kaňkova.
4: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kg heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti, a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů.
2: Policie popolední uzavřela v obou směrech dálnici D7 u Loun. Na mostě nad dálnicí stál člověk. K události se sjeli všechny záchranné složky. Po vyjednávání člověk ustoupil od zábradlí, nyní je v péči záchranářů. Provoz byl po necelé hodině obnoven a teď už se projíždí bez omezení. Ve vodárenské věži na Pražské Letné začal festival o ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne například taneční workshop s hercem Janem Cinou, setkání s herečkou Pavlou Beretovou, cirkusové workshopy nebo koncerty. Některé z nich návštěvníci můžou poslouchat v leže. Festival chce upozornit na význam odpočinku a péče o sebe. Vstup na všechny akce je až do neděle zdarma.
1: Počasí.
2: V noci čekejte oblačno až polojasno, zejména na severu kraje až zataženo, ojediněle přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty klesnou na 13 až 10, na horách na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojediněle přehánky, večer četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 22, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia. Meteorologové varují před bouřkami a nebezpečím požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 63 na trase Ústí Teplice u Bystřan bouralo osobní auto, na místě jsou záchranáři.

0: A na silnici číslo 13 na křižovatce u Jablonného v Podještědí se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Stále krásné, místy trochu mokřejší pondělní odpoledne 17. srpna posloucháte Český rozhlas Sever a začíná pohodové odpoledne. Další zámek u nás na severu, na Lounsku, Stekník, vám představíme v seriálu Zámecké léto. Oblíbené dny lesních řemesel v Národním parku České Švýcarsko letos nebudou. Správa parku akci zrušila kvůli dlouhotrvajícímu suchu a zvýšenému riziku požáru. Brzy se dozvíte podrobnosti a vrátíme se také k srpnovým událostem roku 1968 a k tomu je opět přidáme i písničky, které nestárnou.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Ano, přesně tak. Stále je tady léto, jak zpívala Helena Vondráčková, písničky, které nestárnou pro vás budeme mít i v tom dnešním odpolední 11 minut po 14. hodině, ale teď už je připravený František Kinský Zámecké léto a jak už jsem na začátku hodiny prozradil, dnes se vydáme k nám na sever Čech, na Lounsko, více tedy v našem pravidelném letním seriálu.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost. Zámek Stekník je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v raním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: svět.
1: Olga Lounová nám připomněla Memento Mori. 14 hodin 24 minut pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Tradiční dny lesních řemesel, které se třetí týden v srpnu už pravidelně konaly na louce u Královského smrku u Dolského mlýnu v Národním parku České Švýcarsko, letos nebudou. Správa parku se rozhodla akci zrušit kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokému riziku požáru. Podrobnosti má naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, je to tak. Návštěvnicky oblíbená akce se letos opravdu nekoná kvůli velkému suchu a vysokému riziku vzniku požáru. Dál říká Jakub Juda ze správy Národního parku České Švýcarsko.
3: My jsme vždycky podnikali docela důrazná preventivní opatření, aby nám nic nezahořelo. To znamená, my jsme tam měli třeba čtyřkolku, hasicí vaky, měli jsme nahlášený pálení, měli jsme 24 hodin denně hlídky, u každého ohniště byla hasicí nádoba a celou řadu dalších věcí. Ale to horko, který je teďka, už by vlastně znamenalo, že by ty naše preventivní opatření musely být tak náročný, že už bychom to vlastně nezvládli.
2: Podle Judy by bylo letos například potřeba, aby byla na místě po celý týden hasičská jednotka, anebo by účastníci museli zřít okolí ohnišť, což je časově velice náročné. Oheň je totiž takovým ústředním prvkem na dnech lesních řemesel. Na začátku akce se staví velký uhlířský mlýř, který doutná a pálí uhlí po celý týden. Na místě jsou pak pícky na vypalování keramiky anebo výrobu dechtu a letos měl se svou jiní přijet i kovář.
1: To je docela nezvyklá situace. Pamatuješ si, jestli už musela být takhle důležitá akce někdy zrušena?
2: Kvůli vedru je to poprvé. Dny lesních řemesel se pak nekonaly v roce 2022, kdy v Národním parku České Švýcarsko řádil ničivý požár a nebylo bezpečné je pořádat. A podle Natálie Belisové, zakladatelky akce, se v roce 2013 stala nemilá věc přímo během dnů lesních řemesel. Přišla velká voda a celá louka u Královského smrku musela být evakuovaná. Jinak nebylo oblíbenou akci potřeba nikde rušit, dokonce i během covidové pandemie se organizátoři trefili do termínu, kdy mohli návštěvníci přijít i bez roušek a prohlédnout si a vyzkoušet, jakými řemesly se lidé v minulosti v oblasti živili.
1: Tak snad se dočkáme zase za rok a děkuji. To byla kolegyně Daniela Pelařová. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla skupina Bangles a Manic Monday, bláznivé pondělí. Doufám, že jste žádné bláznivé pondělí neměli. Já se přiznám, že já trochu jo, protože díky různým dovoleným lékařům se sem s maminkou s podezřením na mrtvici jezdil polytivinově a uspěl jsem až u třetího obvodního lékaře. Nakonec jí stejně musela odvést sanitka, tak moc děkuji všem, kteří pomohli, ale teď už zpět do pohodového odpoledne Českého rozhlasu Sever. Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jen příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili hlasatel z roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých snímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenili sítě regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Co, tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
3: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
11: Ivana je z domu, Nataša si chodí s kolijou, máma.
0: Nejen hlasatele Karla Sedláčka představil publicista Jiří Trnka. Teď už pokračuje Lešek Semenka, stále hlavně hezké pohodové odpoledne.
2: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: se smál. Radek Tomášek zpíval jen rock'n'roll, nic víc, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin, k tomu skoro 41 minut a je čas na dalšího slavného Severočecha a toho nám představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Zapomenutá hvězda evropské opery Anny Frind se narodila v roce 1900 v Mikulášovicích. Ve 20. a 30. letech minulého století patřila mezi nejvýznamnější sopranistky své generace. Vystupovala v Mnichově, Drážďanech i Berlíně a hostovala na dalších významných evropských scénách. Její hlas vynikal lehkostí, čistotou, elegancí a pečlivou interpretací. Zpívala Mozartovi, Pucciniho či Bizetovi operní role, ale největší popularitu ji přinesla opereta. Zlomovým okamžikem se stal rok 1928, kdy vystoupila v berlínské premiéře benátského opery Casanova. Její nahrávka slavného chóru Jeptišek se stala jedním z nejznámějších zvukových dokumentů její kariéry. Jako Adele v Netopíru vystoupila v inscenaci Maxe Reinharta přibližně 200krát. Její hlas zazníval také v německém rozhlase. Vedle opery a operety nahrávala také písně a populární hudbu. Dochovaly se například její interpretace Schuberta a Maxe Regra. Slibnou kariéru však přerušil nacismus. Frindová se nechtěla podílet na kulturním provozu Hitlerova Německa. Vrátila se do rodných Mikulášovic, kde pracovala jako zdravotní sestra v ordinaci svého otce. Zpívala uprchlíkům a působila také jako dobrovolnice ve spojeneckých lazaretech. Po válce se provdala za Josefa Sperlinga. Roku 1951 emigrovala do Spojených států. V New Orleans pak působila jako učitelka zpěvu. Anny Frind zemřela v roce 1987. Zůstaly po ní historické nahrávky. V rodných Mikulášovicích má pomník.
0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. Přesně tak, celý tento týden můžete s námi soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Stačí najít naší hlídku, která cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. A my pro vás teď máme další nápovědu, tak pozorně poslouchejte. Dnes odpoledne po 15. hodině, tedy už velmi brzy, přijedeme do města na Děčínsku, které v roce 2005 získalo historické město roku. Kousek od centra města stojí na zámeckém vrchu zřícenina hradu Kamenice. Tak co? Už víte? Pokud ne, poslouchejte dál naše vysílání a dozvíte se víc. Loučení s prázdninami.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dohrála skupina Kabát, necelých 9 minut zbývá do 15. hodiny. Posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Na domově pro seniory v krásném Březně v Ústí nad Labem začala rozsáhlá energetická obnova. Město nechá zateplit budovu i střechu, vymění prosklenou část fasády a nebo nainstaluje na objekt solární panely. Hotovo má být do října příštího roku a podrobnosti pro nás zjišťovala kolegyně Kateřina Kučerová, kterou vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, co oprava přinese lidem, kteří v domově žijí?
1: Tak určitě větší komfort. V létě se budova nebude díky zateplení tolik přehřívat a v zimě naopak lépe udrží teplo. Regulovat teplotu v pokojích pomůžou taky nové venkovní žaluzie. Aktuální podmínky popisuje zástupce ředitele domova Ladislava Svatošová.
2: V období, kdy teď byly ty tepla, tak ve třetím patře, vlastně protože střecha už není izolační, tak jak zaměstnanci, tak klienti tam měli přes 30 stupňů i víc. A když v tomhle máte pracovat, tak to není jako úplný komfort.
1: Domov je momentálně podle Svatošové plně obsazený. Během veder proto nebylo možné klienty přemístit do chladnějších pokojů. Zaměstnanci se ale snažili klienty pravidelně omývat, zatemňovali okna a upravili jim jídelníček. Svatošová taky řekla, že nakoupili velké množství větráků.
0: Kateřino, co všechno stavební práce tedy zahrnou?
1: Jak už zaznělo, kompletní zateplení budovy a střechy, instalaci venkovních žaluzí a solární panely s bateriovým úložištěm. Stavbaři právě začínají s výkopy kolem celé budovy. Více přibližuje stavby vedoucí Mirko Prokop ze stavební a obchodní firmy Most.
3: Teďka vlastně tuhle tu část, co je jakoby v té oplocené části, ty už teďka dokončujeme, akorát to začistíme, už začneme vlastně lepit tu část, co bude pod terénem, aby jsme to dosypali a mohli v té samé části stavět lišení a už dělat na fasádě, na tom izolantu.
1: První část budovy chtějí mít stavbaři hotovou ještě před zimou. Celkové náklady na obnovu jsou zhruba 48 milionů korun a město je zatím zaplatí ze svého rozpočtu. Po dokončení může získat dotaci až přes 21,5 milionů korun z programu Spravedlivé transformace.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústeckým krajem se prohnaly silné bouřky, vyvracely stromy, hasiči také odčerpávali vodu. Krásná Lípa na Děčínsku schání obecního strážníka, zájemci se mohou hlásit do 7. září. Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Zítra čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojediněle přehánky a teploty mezi 17 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Odpolední silné bouřky, které se prohnaly Ústeckým krajem, zasáhly především Ústecko, Děčínsko a Teplicko. Na některých místech zkomplikovaly dopravu a dodávky elektřiny. Hasiči odčerpávali vodu ze sklepa například v Dubí na Teplicku nebo ze silnice v Chlumci. Stromy popadaly na vozovky ve Veselém nebo v Janské na Děčínsku i v Huntířově na Ústecku. Doplňuje mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková.
3: Během uplynulé hodiny jsme v souvislosti s bouřkou měli celkem 17 výjezdů. V 7 případech hasiči čerpali vodu, v 9 případech odstraňovali popadané stromy a v 1 případě šlo o stržené dráty elektrického vedení.
2: Nového strážníka obecní policie schání Krásná Lípa na Děčínsku. Ve městě sloužila zhruba rok strážnice, ta však podala výpověď. Zájemci mohou posílat své životopisy, včetně výpisu z trestního rejstříku a registru řidičů do 7. září. Nový strážník by měl ve městě působit od 1. října. Zřízení obecní policie hodnotí nezávislý starosta Jan Kolář Kladně.
4: Chtěli jsme v podstatě hlavně řešit přestupky v dopravě, to znamená špatné parkování, případně nějaký veřejný pořádek, popíjení na veřejném prostranství, a to nám vlastně v tomhle smyslu se nám to naplnilo. Ty věci se prostě sklidnily, je to vidět.
2: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Skupina zasedá právě v těchto chvílích. Kraje bude zastupovat bývalý ministr životního prostředí a současný ústecký hejtman Richard Brabec z hnutí ANO. Sport. Fotbalisti Ústí nad Labem budou hrát o posun do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V dohrávce 4. kola šance národní ligy nastoupí v Třinci, zápas začne v 18 hodin. Pokud dosud neporažení Severočeši zvítězí, posunou se na první místo.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojediněle přehánky, večer četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 22, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia. Meteorologové varují před bouřkami a nebezpečím požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 80. kilometru ve směru na Ústí u exitu Knínice havarovalo osobní auto, na místě jsou záchranáři. Pozor dejte v Děčíně, na Labském nábřeží u Tršova mostu bourala dvě osobní auta a autobus, u nehody je policie. Silnice mezi Jabloným a Ladou v Podještědí je kvůli spadlému stromu neprůjezdná, zasahují tam hasiči. Na Českolipsku mezi Dubou a Pavličkami spadly na silnici telefonní dráty a ve Šluknovském výběžku mezi Dolní Poustevnou a Vilémovem havarovalo osobní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne a právě dnes se rozjela naše velká letní soutěž Loučení s prázdninami. Možná už díky nápovědám víte, kde se naše hlídka nachází, ale pokud jste si nás naladili třeba právě teď a vůbec nemáte tušení, tak pozorně poslouchejte dál, protože Petr Beran už by měl být na místě a za malou chvíli nám prozradí další podrobnosti. A k tomu ve vysílání ještě třeba kulturní tipy, pokud nemáte program.

0: na odpoledne. Také pozorně poslouchejte dál, přidáme k tomu i písničky, které nestárnou. Tentokrát třeba od Petra Spáleného, později nám zaspívá Václav Neckář. Teď už Mandraže a Šrouby a Matice.
1: Pohodové odpoledne.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Jak už jste slyšeli, tento týden jsme rozjeli naší velkou letní soutěž Loučení s prázdninami. Kolega Petr Beran objíždí společně s hlídkou obce, města a městečka na severu Čech a nejezdí s prázdnou. Sebou má ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit i vám. V našem vysílání už jste slyšeli nápovědy, mnozí z vás už vědí, kde naší hlídku hledat. Petra, mám teď na telefonní lince. Hezké odpoledne.
2: No, hezké odpoledne by se mi chtělo popřát, ale musím říct, že dneska to bude asi odpoledne velmi složité. Já myslím, že z té nápovědy už všichni museli pochopit, že dneska stojíme v České Kamenici. Takže už zbývá vědět jenom kde, tak nebudeme si to dělat složité. Naší hlídku, to znamená bílý automobil s Českým rozhlasem Sever, s zeleným erkem na kapotě, najdete na náměstí v České Kamenici. Ještě zhruba tak 25-30 minut, ale má to háček. V České Kamenici se teď žení, ale doslova a do písmene, všichni čerti, takže mám takovou obavu, aby nás vůbec někdo chtěl v tomhle počasí hledat. Uvidíme.
1: Tak ono to vlastně přes to Mostecko-Teplicko přišlo i do Ústí, tak jsme vám to tam poslali, ať to máte veselější. Už, Petře, se někdo, už někdo přiběhl, už někdo chtěl dárky?
2: Dopoledne samozřejmě ano, jenom připomenu, že dopoledne jsme byli v Libouchci, takže tam nás lidé našli u zámečku. No a teď tedy budeme čekat v České Kamenici na naše posluchače, jestli v tom, ale to je opravdu slejvák do slova a do písmene, promiňte mi to slovo, jestli v tomhle za námi vyrazí, snad ano, a pokud ano, určitě neodejdou s prázdnou. A já jenom připomenu, že i zítra, jak ráno, tak odpoledne navštívíme další dvě města v Českém kraji a jaká to jsou, to se dozvíte vlastně z našeho vysílání.
1: A jenom pro úplnost, co je zapotřebí udělat pro to, aby posluchači vyhráli? Stačí přiběhnout?
2: Stačí nás najít?
1: Stačí najít.
2: Nic takhle není.
1: Žádné.
2: Ale jenom připomenu, je to ten systém, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Máme tu ceny zhruba pro 10 posluchačů, takže tak.
1: Takže Česká Kamenice, náměstí, vemte deštníky, neopreny, cokoliv vám padne rychle do ruky, ano, abyste nezmokli a utíkejte za Petrem Beranem. Petře, děkujeme, já se budu těšit opět na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Loučení s prázdninami.
3: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. Tak jak už víte, možná z našeho vysílání rozjeli jsme velkou letní soutěž Loučení s prázdninami. Dopoledne byla naše hlídka v Liboušci. Teď je Petr Beran v České Kamenici. Možná, pokud si opravdu ještě rychle pospíšíte, tak nějaké ty dárky od Petra dostanete. Samozřejmě bude tam čekat do té doby, než to všechno rozdá. Dárky jsou od pivovaru Ferdinand, ale také společenské hry a další předměty od společnosti Alby a drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Takže pospíchejte na náměstí do České Kamenice. No a my si teďko toto krásné město na Děčínsku představíme. A představí nám ho Alena Škraňková.
1: Českou Kamenici najdete na Děčínsku. Na území města se potkávají tři chráněné krajinné oblasti. Lužické hory, Labské pískovce a České středohoří. První písemná zmínka o České Kamenici je z roku 1352, ale většina publikací uvádí, že město bylo založeno už před rokem 1283. Střední části obce udělil městská práva král Přemysl Otakar II. Kousek od centra stojí na zámeckém vrchu kamenná hradní zřícenina. Dlouhá desetiletí byla opuštěná, až na konci 19. století byla doplněna o vyhlídkovou věž a zpřístupněna. V 90. letech minulého století prošla věž rekonstrukcí a dnes je hrad Kamenice oblíbeným turistickým cílem. A pokud si chcete Českou Kamenici prohlédnout pěkně zhora, vystoupejte na nejvyšší vyhlídku na Jehlu. Z výšky 487 metrů uvidíte celé město a jeho okolí jako na dlani. Za krásného počasí je ten pohled opravdu dechberoucí. V roce 2005 získala Česká Kamenice ocenění Historické město roku. Historické jádro je městskou památkovou zónou. V České Kamenici se během roku koná spousta akcí, kam můžete zavítat i vy. Třeba kulturní festival Letní Kamenice plný koncertů, divadel a komunitních setkání.
0: Českou Kamenici nám představila Alena Škraňková v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. Teď už pokračuje Nick Kamen. Loučení s prázdninami.

0: Do půl čtvrté zbývá zhruba 20 vteřin, posloucháte stále Český rozhlas Sever, dnešní pohodové odpoledne, a teď už je čas na naše tipy. Živá hudba vás dnes opět čeká u Bystra Park v městských sadech v Ústí nad Labem. Tak doufejme, že tomu bude přát i počasí, je to pod širým nebem. V 17.30 si tam poslechnete ústeckou písničkářku Moniku Bublíkovou, její autorskou hudbu i písničky z Itálie a Španělska. Léto s chrámovou hudbou pokračuje v kostele svatého Bartoloměje v Teplicích, tentokrát hard barok. Jedná se o propojení originální rockové muziky s prvky barokní klasické hudby provázanou dívčím trojhlasem a tvrdým metalovým základem. V repertoáru jsou výhradně autorské skladby kytaristy Jaroslava Novotného. Manažerem a bubeníkem skupiny je bývalý šéf vojenské rozvědky generál Andor Šandor. Začátek koncertu je v 19 hodin. Terasa lázeňské budovy v areálu Kyselka v Bíleně se dnes promění na prostor pro jogové hrátky pro dospělé a děti. Hravá veselá lekce plná jednoduchých pozic a společného pohybu. Určeno je to pro děti od 5 do 10 let, jejich rodiče, ale i prarodiče, a začátek je v 18 hodin 30 minut. Sledovat umělce při práci můžete tento týden hned na dvou místech. Kámen a hvězdy je dvoutýdenní sochařské sympózium v Kadani v rámci festivalu Do díla. Přijďte se kdykoliv od dopoledních hodin až do večera podívat na sídlišti C na louku před šuplíkem. Jak se rodí socha, a setkat se tam můžete přímo i s autory. A celé to sochařské sympózium v Kadani začalo dnes, takže ještě za pár dní se teprve ty sochy budou tak nějak ukazovat. No, čas celkově máte do 30. srpna, kdy bude vše vrcholit. Barevný Benedikt, tak to je pro změnu malířské sympozium v areálu Benedikt v Mostě, které už tam od 12. srpna probíhá. Tady se opět můžete zastavit během dne a sledovat umělce při práci. Vernisáž děl bude pak 19. srpna v 15 hodin a od 17 hodin bude dokonce probíhat dražba vzniklých děl. Takže to je Benedikt v Mostě u nás. Teď už pokračuje Palo Habera, skupina Tým a Lie tam v tom těž stále hezké odpoledne.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Václav Neckář má něco s jedním pánem. My se teď vrátíme do dopoledního pořadu Dáme řeč. Dnes to bylo téma málo známé nebo zapomenuté severočeské skvosty. Jaké takové místo jste objevili? A na e-mail se kolegyni Renátě Filipy ozval Petr z Litoměřic a také Marcela z Děčína.
1: Napsali jste mi i na e-mail dameřeč@rozhlas.cz. Dobrý den. Za mě je takovým místem zřícenina hradu Kalich u Třebušína. Narazili jsme na ní úplnou náhodou při výletě a skoro nikoho jsme tam nepotkali. Člověk čeká jen pár kamenů v lese, ale nahoře je krásný výhled a hlavně úžasný klid. Od té doby tam občas vezmeme návštěvu a všichni se diví, že o tom místě nikdy neslyšeli. Napsal to Petr z Litoměřic. A ještě jeden e-mail. Dobrý den. Já jsem nedávno objevila bobří soutěsku u Verneřic. Vyrezali jsme tam původně na krátkou procházku a vůbec jsme netušili, že narazíme na krásné vodopády schované mezi skalami a lesem. Bylo tam minimum lidí a děti byly nadšené. Přitom je to místo, o kterém jsem předtím skoro vůbec nevěděla. Paní Marcela z Děčína.
0: Zítra probereme sousedské vztahy. Jaké máte vztahy se svými sousedy? V domě, v ulici, na chalupě? Znáte všechny sousedy třeba u vás v paneláku? Řešili jste někdy nějaký ten sousedský spor? Volejte zítra po 9:00 na naši známou linku, nebo můžete psát už teď na náš e-mail damerec@rozhlas.cz. A v našem hudebním programu v pohodovém odpoledni teď už pokračuje duet zpěváků Andrea Bocelli, Laura Pausini, Vivo Perlei.

0: Věra Martinová, její Harlekin, 15 hodin 47 minut, posloucháte Český rozhlas Severa, pondělní pohodové odpoledne. Hluboko pod zemí čekají na svoji chvíli blaničtí rytíři, na povrchu se zase chystají vyrážet na cestu poutníci. Z vrchu Blaník totiž vede poutní cesta nahoru Říp. Měří 200 kilometrů a patří mezi oblíbené trasy, po kterých putují turisté všeho druhu. Teď mezi ně zamíříme a třeba vás inspirujeme k výletu, na který jen tak nezapomenete. Vždyť putování po stezkách v Česku se stalo fenoménem.
1: Na Blaníku je sympatické, že se musí vyšplhat nejenom ti, co vyráží na stezku na Říp, ale úplně všichni, protože sem nevede žádná cesta. Takže pěšky až nahoru a tohle chodí pravidelně i Anna Lesňáková, která tu dělá správce rozhledny. A také jednou stezku z Blaníku na Říp šla.
2: Já jsem šla celou, ale rozvrhla jsem si to podle svýho. Podle práce, podle času a daleko víc jsem si to užila.
1: Tak já si vás představuju takovou copy, máte na zádech batoh a pak si ustelete v lese.
2: Spala jsem taky v lese, jo, samozřejmě člověk si nese to vybavení, protože nikdy neví, co se stane po té cestě, ale šla jsem to podle svýho, jak jsem to cítila.
3: Teď v září to chci jít. Jo, tady z Blaníku na Říp těch 200 kiláků. No.
1: Václav přijel z Českých Budějovic, teď to tady jenom okoukne a za měsíc odtud vyrazí.
3: Abych měl připravený notéc a mapy a všechno. Jo.
1: A jde to sám?
3: Sám.
1: A co vás to napadlo?
3: Tak 65 chci si dokázat, že to ujdu. Já jsem v klubu českých turistů.
1: Vypadáte, že jste ve formě. Vás bych se nebál.
3: No, plánuju si to ne na těch 7 dní, ale 10 dní. Ale jako důchodci mi jedno, jestli to půl 14 dní třeba.
1: A na těžko, jo?
3: Jo, s baťohem, spacák si připoutám k tomu.
1: Spát budete venku?
3: No, venku, ale třeba obden v penzionu, já nevím, abych se taky zmátořil a to. Tak.
4: To je starý turista, ten to dá.
1: Spatrně vaše dcera vás docela jako hecuje.
4: To se musí.
1: Se ho chcete zbavit, jo?
4: Ne.
1: I manželka je v pohodě.
5: Jo, jsem v pohodě. Ne, já se o něj nebojím, oni ho drony najdou. Kdyby něco, tak ho určitě najdou.
2: Jo. Můžu říct, pocit na konci byl úplně nepředstavitelný. Končila jsem vlastně v listopadu a zrovna jsem chytla vlastně tu nejkrásnější inverzi, co ten den mohla být. Přišla jsem vlastně na ten Říp z té strany, kde ta nádherná vyhlídka. Takže můžu říct, rozbrečila jsem se. Opravdu jsem se tam rozbrečila, seděla jsem tam půl hodiny totálně z toho úplně jako vyčerpaná, že jsem to konečně došla, že jsem byla na konci té cesty.
1: Takže Říp je hezčí než Blaník?
2: Nemůžu říct vyloženě, že Říp je hezčí. Ano, vyhlídka je nádherná, ale u toho kostela mi to tak nenatklo.
1: Povězte mi, máte tu někde nějakou knihu, kde se zapisují tě, co vyráží odsud z Blaníku na Říp?
2: Tady je přímo venku.
1: V té schránce poutní cesta Říp Blaník. Já se podívám, kdo byl poslední. Vyrážíme z Blaníku na Říp prvovýstupem v severovýchodní cestou, šťastnou cestu Maďal a Kačana.
2: Teď vlastně i přes ten Wanderbook vznikla tahle ta vizitka. Je to do toho turistického deníku, tak se tam lepí tyhle.
1: To je samolepka, ale ta vypadá celkem hezky. Tady je nakreslená ta trasa.
2: Přesně tak. Je a už i zpáteční.
1: A ta fotka je, to je Soutok, že?
2: To je Soutok, to je ze Změlníka udělaný. Jo.
1: Ještě je dobré se podívat na trasu z rozhledny, ale tak to už nemá cenu popisovat, to si každý zájemce najde v mapě. Z vrcholu Blaník ve středních Čechách, Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: zasažen.
1: Tomáš Kluse a pro vás mám ještě Karla Zicha nebo zpěvačku Paulu Abdul. Blíží se 16. hodina, konec pohodového odpoledne, ale zároveň i začátek dnešního Moriádia. Dnes se můžete těšit na zpěváka, imitátora. Já se přiznám, že v mých radiových začátcích to byl v Mostě také kolega Vladimír Hrona. Já se budu těšit na slyšenou opět po 17. hodině u pořadu Den v kraji.

0: Převážně zataženo, ojedinělé přehánky a teploty mezi 17 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Oznámil to po jednání vlády. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Spolu s ním v komisi zasednou i ministři a odborníci, říká Babiš.
1: Pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav, Miroslav Trnka, koordinátor projektu Intersucho, pan Bohumil Janský, co je expert a objevitel pramene Amazonky.
0: Letošní dny lesních řemesel u Dolského mlýna u Jetřichovic na Děčínsku nebudou. Tradiční týdenní akci, na které představovala Správa Národního parku České Švýcarsko lesní řemesla, včetně uhlířství, sklářství nebo dechtařství, se nekonají kvůli vysokému stupni požárního nebezpečí. Protipožární opatření by bylo během akce velice těžké udržet, říká Jakub Juda ze Správy parku.
2: Kdyby se museli udělat ty preventivní opatření, tak by to znamenalo, že by tam třeba musela být hasičská jednotka celou dobu, by se třeba musela zřít vlastně to okolí těch ohnišť. To už by nebyly ty řemesla tak, jak si je vlastně my a ani veřejnost pamatuje.
0: Správa parku musela oblíbenou akci zrušit kvůli povodním a před 4 lety kvůli ničivému požáru v okolí Hrnska na Děčínsku. Zhruba 50 milionů korun vyjde oprava domova pro seniory v ústecké čtvrti Krásné Březno, která právě začala. Nová bude fasáda, střecha a ve vedrech klientům uleví venkovní žaluzie. Práce potrvají odhadem 15 měsíců, hotové musí být nejpozději do konce příštího roku. Jde o podmínku dotace, která pokryje víc než 20 milionů. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města a sociálního zařízení. Domov tvoří komplex panelových budov na sídlišti pod Vyhlídkou, postavený byl v roce 1988. Nejnavštěvovanějším filmem je v Česku aktuálně Spider-Man z Brusu Nový den. Pokračování série o pavoučím muži navštívilo už téměř 600 tisíc diváků. Na druhém místě je pak Odysa režiséra Christophera Nolana. Třetí příčku v návštěvnosti podle Unie filmových distributorů obsadil rodinný animovaný snímek Tlapková patrola, dinosauří film.
3: Počasí.
0: Zítra čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojedinělé přehánky, večer četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia. Meteorologové varují před bouřkami a nebezpečím požáru.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na Ústecku jsou uzavřeny tunely Libouchec a Panenská, očekávejte tam komplikace. A na průjezdu Chomutovém na sídlišti číslo 13 bourala 3 osobní auta. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor jáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
6: Krásný den všem.
5: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
3: Humor jáda.

0: Toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po slavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co
1: já
0: tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na začátek?
1: Uršula určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, pivečko bude, televizku si pustíš, háčni si, Františku, udělej si
0: pohodlí. Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchanej.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější.
1: Tady.
0: Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, já nechci, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, a zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježíš, ty jsi hodná, ale tak já tu polívku ani nějak nebudu.
1: No právě, to uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem mi fotbalu,
1: no,
0: já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkový ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím
1: to
0: tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
0: Je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacy z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak pouk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval díval jsem se s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takové, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak o, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A?
8: A chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme moc pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, zdraví. Dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Nashledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básně.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi součíslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18. 21.
11: 29. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Já do smrti nemusím vůbec nic dělat. A
12: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, hele, to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíšmarja, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: No, to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty jsi tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej sladce.
13: To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
0: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášej mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod čírým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Teplicích, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome,
1: a teraz aj kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc. Co mě udělal Pavel? Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože on je vlastnické střevo a...
5: Já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, vám. Jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho jsme zde.
7: Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat. A
5: já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
6: a také. Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu To je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna půjde, já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti, dělá manžel. A moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a tak.
11: Dítětko.
2: A co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
12: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal ale že pro mě má sultána s tyrlem.
13: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kud se mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kud si říkaj, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já, jak jsem přišel, takhle už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu, byl.
11: Tak jsem sundal ty
13: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecáš? No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otejrák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
14: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svýho zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na ně tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka s archivou na tichou píseň během toho hlasování Humor mezera A, anekdoty Humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Taťolínku.
3: Hurvajs?
2: Ano.
3: Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: To já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme, Hurvínka, pouště dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl.
1: Dobře,
2: tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Jsem ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
2: Děkujeme.
1: My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumím. A děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím. Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No
11: a já bych přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsa.
11: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: to je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od dob platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Část domácností na Střekově v Ústí nad Labem bude moct od nové topné sezony přejít z páry na plyn. Český svaz ochránců přírody vykoupil na Teplicku pozemky na takzvané Bořeňské Homolce kvůli ochraně vzácných motýlů. Ministryně financí Schillerová bude v následujících dnech jednat se šéfy rezortů o státním rozpočtu na příští rok. Zítra čekejte

0: pozemků je jejich.
1: Domácnosti přispívají na jednu přípojku zhruba 50 tisíc korun. Obyvatelé Tolstého ulice budou moct plynem topit už v nadcházející topné sezóně. Ostatní zapojené domácnosti pak nejpozději od té následující. Kotle a úpravy rozvodů si lidé zaplatí sami. V oblasti Bořenské Homolky u Bíliny na Teplicku vykoupil Český svaz ochránců přírody pozemky na ochranu vzácných motýlů. Bořenská Homolka je po Střelenské louce druhým místem pro přírodu v Ústeckém kraji.
2: Podle ochránců přírody v oblasti Bořenské Homolky žije přes 1000 motýlů a mezi nejvzácnější patří modrásek východní a okáč metlicový. Pozemky o rozloze 3 hektarů vykoupil Český svaz ochránců přírody i díky finančním darům veřejnosti. Částku, za kterou byly pozemky vykoupeny, svaz nezveřejnil. Z Teplicka Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už dřív řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard. Hygienici řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. V posledních dnech se u nich začaly objevovat problémy jako zvracení, průjem a bolest břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo hygienikům zjistit. Pokračuje epidemiologické a laboratorní šetření. Lázně přijali hygienická opatření a na svých stránkách vyzývají klienty k prevenci.
3: Počasí.
1: Zítra čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojediněle přehánky, večer četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Meteorologové varují před bouřkami a nebezpečím požáru.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Děčínsku na silnici číslo 13 v Ludvíkovicích se srazila 3 osobní auta a znovu na 13 na průjezdu Chomutovem u zooparku bourala také 3 osobní auta. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Ladíte Český rozhlas Sever, máme přesně 4 minuty po 17. hodině a to u nás znamená, že je před námi hodina aktuálních informací sesbíraných během dnešního dne, tedy Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled informací ze severu Čech má pro nás teď připravené Jirka Zeman.
2: Dnešní odpolední bouřky zasáhly hlavně Děčínsko, Ústecko a Teplicko. Hasiči odstraňovali popadané stromy například v Markvarticích a Vernořicích na Děčínsku nebo v Malém Březně na Ústecku. V Dubí na Teplicku zase čerpali vodu ze sklepa. V Malém Březně navíc bouřka strhla dráty elektrického vedení, shrnuje mluvčí hasičů Lukáš Vaják.
3: Od 12. hodiny zasahovali celkem u 59 událostí, s tím, že nejvíce jednalo o popadané stromy přes komunikaci a poté čerpali vodu ze zatopených komunikací. Nejhorší situace byla teda na Děčínsku a poté na Ústecku.
2: Sucho na severu Čech postihlo už téměř všechny vodní toky, které nepramení vysoko v horách nebo neleží pod některou významnou nádrží. Vodnost toků dosahuje okolo 40% dlouhodobého průměru pro měsíc srpen.
4: Jsou toky, na kterých je vodnost i pod 20% srpnového průměru. A dokonce evidujeme i suché vodní toky.
2: Říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. Situaci podle ní výrazně neovlivní ani ohlášení déšť v tomto týdnu. Víc si poslechněte už za chvíli. Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kg heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom dva cizince, kteří podle nich drogy dováželi, prodávali a pro vyšší zisk ředili. Oba jsou ve vazbě a hrozí jim až 12 let vězení. Nového strážníka obecní policie schání Krásná Lípa na Děčínsku. Ve městě sloužila zhruba rok strážnice, ta však podala výpověď. Zájemci mohou posílat své životopisy, včetně výpisů z rejstříku trestů a registru řidičů do 7. září. Nový strážník by měl ve městě působit od 1. října. Letošní dny lesních řemesel u Dolského mlýna u Jetřichovic na Děčínsku nebudou. Tradiční týdenní akci, která představovala Správa Národního parku České Švýcarsko lesní řemesla, včetně uhlířství, sklářství nebo techtařství, se nekonají kvůli vysokému požárnímu nebezpečí. Podrobnosti za pár minut.
1: Informace ze severu Čech pro nás měl Jiří Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Gott v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever 14 minut po 17. hodině. Tradiční dny lesních řemesel, které se třetí týden v srpnu už pravidelně konaly na louce u Královského smrku u Dolského mlýnu v Národním parku České Švýcarsko, letos nebudou. Správa parku se rozhodla akci zrušit kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokému riziku požáru. Podrobnosti má teď naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, je to tak. Návštěvnicky oblíbená akce se letos opravdu nekoná kvůli velkému suchu a vysokému riziku vzniku požáru. Dál říká Jakub Juda ze správy Národního parku České Švýcarsko.
2: My jsme vždycky podnikali docela důrazná preventivní opatření, aby nám nic nezahořelo. To znamená, my jsme tam měli třeba čtyřkolku, hasicí vaky, měli jsme nahlášený pálení, měli jsme 24 hodin denně hlídky, u každého ohniště byla hasicí nádoba a celou řadu dalších věcí. Ale to horko, který je teďka, už by vlastně znamenalo, že by ty naše preventivní opatření musely být tak náročný, že už bychom to vlastně nezvládli.
1: Podle Judy by bylo letos například potřeba, aby byla na místě po celý týden hasičská jednotka, anebo by účastníci museli zřít okolí ohnišť, což je časově velice náročné. Oheň je totiž takovým ústředním prvkem na dnech lesních řemesel. Na začátku akce se staví velký uhlířský mlýř, který doutná a pálí uhlí po celý týden. Na místě jsou pak pícky na vypalování keramiky a nebo výrobu dechtu a letos měl se svou výhní přijet i kovář.
0: To je docela nezvyklá situace. Pamatuješ si, jestli už musela být takhle důležitá akce někdy zrušena?
1: Kvůli vedru je to poprvé. Dny lesních řemesel se pak nekonaly v roce 2022, kdy v Národním parku České Švýcarsko řádil ničivý požár a nebylo bezpečné je pořádat. A podle Natálie Belisové, zakladatelky akce, se v roce 2013 stala nemilá věc přímo během dnů lesních řemesel. Přišla velká voda a celá louka u Královského smrku musela být evakuovaná. Jinak nebylo oblíbenou akci potřeba nikde rušit, dokonce i během covidové pandemie se organizátoři trefili do termínu, kdy mohli návštěvníci přijít i bez roušek a prohlédnout si a vyzkoušet, jakými řemesly se lidé v minulosti v oblasti živili.
0: Shrnuje kolegyně Daniela Pilařová.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tereza Kandlová, její schody z nebe, 17 hodin skoro 25 minut. My teď jdeme mluvit o počasí.
1: Počasí.
0: A já nejdříve přivítám na telefonní lince meteoroložku Janu Ehrtovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak dneska se asi skoro všem chce říct, po tom minulém týdnu konečně jsme se dočkali. Takže jak to venku vypadá právě teď?
2: Tak přesně tak, už během včerejšího večera a noci nás přecházela studená fronta zvlněná. Dneska jsme ještě pokračovali v přechodu studené fronty, takže se nám vyskytovaly už krátce popolední přehánky, občasní déšť nebo také bouřky. V Ústeckém kraji se jednalo o i silné bouřky. Napršelo nám celkem slušně oproti opravdu minulým dnům, kde jsme měli téměř absolutní sucho. Úhrny se pohybovaly nejčastěji o těch 10 do 15, někdy i do 20 mm. Na stanici Sněžník dokonce během té dnešní bouřky napršelo dokonce až 43 mm. A vypadá to, že ještě nějaký občasný déšť nebo přehánka se vyskytovat v těch následujících hodinách budou, ale bude to patřit určitě severu Ústeckého kraje ve Šluknovském výběžku. Na zbytku území už to vypadá, že bude beze strážek a i oblačnost se začíná od západu protrhávat.
0: Co noc a ranní teploty?
2: Tak ty ranní teploty nám budou klesat na 14 až 11 stupňů Celsia a jak už jsem naznačovala, bude se nám oblačnost částečně protrhávat, takže budou místa, kde budeme mít polojasno až oblačno, ale na tom severu tam to vypadá, že zůstane více oblačnosti, oblačno až zataženo a taky se tam i během noci můžou vyskytovat ojedinělé přehánky.
0: No a podíváme se samozřejmě na zítřek, úterý 18. srpna.
2: Tak i přesto, že nás dneska přicházela studená fronta, tak ty teploty nám ještě před ní stačily vystoupat na 20 až 24 stupně Celsia, ale zítra to vypadá opravdu na nejchladnější den v týdnu, kdy budeme měřit od 17 do 21 stupňů Celsia a pouze na jihu jeho západě Ústeckého kraje tam až do 22 stupňů Celsia. Budeme mít zpočátku nějaké to polojasno až oblačno, ale během dne opět zataženo, během dne s ojedinělou přeháňkou a potom ve večerních hodinách to vypadá, že by nám na většině území zapršelo a mělo by se jednat o takový občasný déšť nebo přehánky. Mělo by to být bez bouřek a bez nějakých nebezpečných jevů, takže očekáváme, že během zítřejšího večera s občasným deštěm.
0: A mnozí za takové počasí budou rádi. Já moc děkuji za předpověď a někdy příště opět naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: A my teď jdeme na Hanu Zagorovou. Pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever.

0: Slavný hit skupiny ABBA Fernando, 17 hodin 34 minut k tomu pokračuje dnešní Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Česká republika zažívá mimořádné sucho. Od začátku roku spadlo podle Českého hydrometeorologického ústavu nejméně srážek od roku 1961. Sucho se projevuje také na nedostatku vody ve vodních tocích a nádržích. Některé toky jsou podle povodí ohře na pětině svého normálního srpnového množství. Podrobnosti v našem vysílání probírali ráno Petr Berana, Kateřina Kučerová.
1: Podle mluvčí povodí ohře Dany Zikešové je málo vody téměř ve všech řekách a potocích v povodí. Výjimkou jsou hlavně ty, které pramení vysoko v horách nebo se do nich vpouští voda z přehrad, říká Zikešová.
2: Vodnost toků dosahuje okolo 40% dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Jsou toky, na kterých je vodnost i pod 20% srpnového průměru. A dokonce evidujeme i suché vodní toky.
1: Úplně vysychají především menší potoky. V našem regionu je velmi málo vody, například v řece Liboce na Podbořansku nebo Blšance na Lounsku. Mimo nízkého úhrnu srážek situaci zhoršily vysoké teploty a taky vítr, který krajinu dál vysušuje.
3: Kateřino, jak jsou na tom přehrady? Mají dostatečnou zásobu vody?
1: Podle vedoucího odboru vodohospodářského dispečinku Michala Tanajevského ano. Fláje na Mostecku a Přísečnice na Chomutovsku mají zaplněných 70 až 75% zásobního prostoru, Nechranice na Chomutovsku 80%. Nádrže jsou navržené tak, aby zvládly i několikaleté období sucha a dál mají dostatek vody pro zásobování obyvatel, říká Zikešová.
2: V současné situaci nádrže vypouští více vody, než kolik do nich přitéká. Nádrž má stanovený minimální zůstatkový průtok a ten nesmí být v běžném režimu podkročen.
1: Například do Nechranic teď přitékají asi 4 krychlové metry vody za sekundu. Odtéká jich ale 8. Průtok ohře už předtím zvyšují také nádrž Skalka a Jesenice na Chebsku, protože z Bavorska přitéká jen malé množství vody. Dostatek jí zůstává pro život v řece i pro odběry průmyslu a energetiky. Jde například o elektrárny Tušimice, Pronéřov, Tisá a Vřesová. Na ohři proto zatím neplatí zákaz odběru povrchové vody.
3: Vypadá to, že podle předpovědi, kterou jsme i dneska slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Sever, má tenhle týden pršet. Může to pomoci s tou současnou situací a zlepšením?
1: Záležet bude hlavně na tom, jak dlouho a na jak velkém území bude pršet. Jednotlivé přehánky nebo bouřky podle Zikešové stačit nebudou.
2: Krátké epizody dešťů jsou však pro zvrácení hydrologického sucha nedostatečné. Velmi rychle nás vrátí na předchozí stav. Ideální by byla situace celkového ochlazení s dlouhodobými srážkami, s rozumnými a ideálně rozloženými úhrny.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu chybí od začátku roku v Česku v průměru 146 litrů srážek na každý metr čtverečný.
0: Zjistila Kateřina Kučerová.
4: Den v kraji.

0: Blanka Šrumová, Tichá dohoda v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, 17 hodin 41 minut. Spojení mezi hokejovým klubem v Litoměřicích a bývalým hráčem a pak trenérem Danielem Tvrzníkem se s nadsázkou dá nazvat jako láska na celý život. Tvrzník pokračuje v prvoligovém klubu na severu Čech i v nové sezóně, ve které se stal kolegou nového kauče Patrika Martince.
1: Po minulé sezóně Tvrzník uvažoval o změně adresy, nakonec se ale rozhodl v Kalich aréně zůstat.
2: Jsem o tom jako třeba i hodně přemýšlel, jestli mi to nechtělo třeba vyzkoušet si taky tým třeba starší, zkušenější s ambicema. Na druhou stranu prostě tady s těma mladýma je každý den jiný. Tady se vlastně nedá zaběhnout do nějaký rutiny, která by tě mohla uspokojit nebo zabrzdit třeba. A ten tým se hodně mění jak v průběhu sezóny, tak sezónu od sezóny. Takže každý rok, každý týden, každý měsíc je jiný. A to je na tom to skvělý. Jo. Já i třeba, když jsem nabídky nějaký, třeba spíš jako kancelářský pozice, manažerský pozice, tak já tady to prostě ta střídečka, ten let, ta kabina, to jsou ty emoce, které mě strašně baví a já jsem rád, že u toho můžu být.
1: Vysvětlil Daniel Tvrzník, proč se z ledu nepřesunul do kanceláře anebo do jiného klubu.
2: Konkrétnější nabídka jiná byla asi z jednoho extraligového týmu k dorostu a měl jsem k tomu velký respekt, protože přeci jenom jako dělám s mladýma hráčima dlouho, ale tady to už je, přeci jenom jsou jako hodně mladší kluci, nějakých 15, 16, 17 let a tam už jsem k tomu cítil jako respekt a bylo by to zase úplně něco jiného. Přeci jenom tým mládeže, že už jsem pár let nebyl, takže nakonec jsem se rozhodl, že zůstat v Litoměřicích.
1: Litoměřický stadion je totiž klubem Tvrzníkova srdce.
2: Kromě roka a půl na Slávě jsem tady od roku 2006 na různých pozic. Když jsme tady začínali v tom 2006 roce, nebylo tady Ačko, mládež nám trénovali v podstatě rodiče. Dneska jsme se posunuli někam úplně jinam a je to skvělý, jaký progres tady ten klub udělal za těch 20 let. Já jsem se tady narodil, že na tom zimáku jsem v podstatě vyrost, takže já to mám jako druhý domov, i když bydlím tady 5 metrů od zimáku, takže vlastně já jsem tady doma.
1: Prozradil Daniel Tvrzník. Ten má taky radost z toho, že se po jeho boku v Litoměřicích zlepšily desítky hokejistů.
2: Vidím, jak vyspěli jako hráčsky, jako lidi a když se o tom s nima bavím, tak je to opravdu sranda. To sledovat, je to skvělý vidět v tom, jak a věřím tomu, že i já jsem některým třeba pomohl v tom jejich vývoji a k těm jejich kariérám, tak to potěší.
1: Přiznal hokejový trenér Daniel Tvrzník. Z Litoměřic David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadaně na náměstí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Padesátka slavných amerických zpěváků USA for Africa, písnička s názvem We Are a World. Za necelých 10 minut je tady 18. hodina, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Dvě podnikatelky z Dubí se rozhodly, že trochu pomůžou společenskému a sousedskému životu ve městě. Zorganizovali sousedské setkání s názvem Krušnohorská žije. Kromě reprezentace výrobků a služeb místních podnikatelů tam mohli obyvatelé města hlasovat o budoucí podobě parku nebo si prohlédnout hasičskou zbrojnici a policejní auta.
1: Páteční podvečer patřil v Dubí na Teplicku sousedskému setkání. Přišly desítky lidí.
2: Simona Vitoušová.
3: Klára Lejnová.
1: Vy dvě jste se zasloužili o tuhle sousedskou schrumáž.
2: Ano. On to vzniklo vlastně po Velikonocích.
1: Vypráví Klára a Simona se přidává.
3: Tohle vzniklo během 3 měsíců.
2: Moc by se nám líbily nějaký sousedský večeře nebo setkání, kdy jako neformálně se propojíme. A rádi bychom se i scházeli jako živnostníci nějak častěji a plánovali takovýhle akce v našem městě.
1: Nastiňují podnikatelky budoucí plány na oživení města. Akce přitáhla sousedy ze širokého okolí. Kromě nákupu ve stáncích, kde místní podnikatelé představili svoje výrobky, bylo možné si prohlédnout i dva návrhy budoucí podoby parku v Krušnohorské ulici, jak říká starosta Jiří Kašpar z ODS.
4: Jsou to dva návrhy od studentek ČVUT, konkrétně paní bakalářky Hany Křenovské a paní bakalářky Beaty Žezio. Občané můžou přímo tady při té akci Krušnohorská žije vybrat, který ten návrh se jim více líbí.
1: Ivana Větrovcová, bývalá zahradní architektka, si oba návrhy se zájmem prohlédla.
5: Můj favorit je číslo 1, protože tam budou zachovaný původní porosty, které oddělují ten park od hlavní komunikace. To znamená, že jsou pro mě takovým hygienickým pásmem, který zachycuje splodiny z té silnice i ten hluk.
1: První návrh zaujal i Anu Bláhovou.
6: Líbí se mi ten první, protože je pro mě přijatelnější vzhledem k tomu, že tam venčím už teď tuhle tu dobu psa, tak bych byla ráda, aby bylo to místo tam trošku hezčí.
1: Přeje si mladá slečna s tím, že Dubí si zaslouží hezký park.
7: V prvním návrhu máme víc zalesněných ploch, více stromů i nějaké tokřoví.
1: Vidí to stejně i její přítel Tomáš Havlíček.
7: V tom druhém návrhu je víc cest, víc toho betonu, kde se víc bude koncentrovat větší teplota, když na to bude svítit sluníčko. Je tam zbytečně udělaný obchodní centrum.
1: Obyvatelé Dubí mají možnost hlasovat pro návrh, který se jim zamlouvá víc až do konce srpna na webových stránkách města. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

země zmizela jako laň lesa v nenízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Farmáři v Ústeckém kraji sklidili řepku a téměř všechno obilí, výnosy jsou nižší než loni. Lesní hřbitov v Novém Boru se po silné bouřce znovu otevírá. Počasí na zítřek oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojediněle přehánky a teploty mezi 17 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
4: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
5: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
4: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS.

0: veřejnosti. Město o tom informovalo na svých webových stránkách. Hřbitov byl uzavřený od 5. srpna kvůli silné bouřce, která ve městě polámala desítky stromů. Nyní odborníci potvrdili, že z hlediska rizika pádu stromů je pohyb návštěvníků bezpečný, doplnil mluvčí města Jiří Lebiš.
1: V areálu se budou i v dalších dnech pohybovat pracovníci, kteří dokončují úklid a odvoz dřeva. Prosíme proto všechny návštěvníky o zvýšenou opatrnost, respektování probíhajících prací a případných pokynů pracovníků.
0: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku.
2: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až polojasno, zejména na severu kraje až zataženo, ojediněle očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty klesnou na 13 až 10, na horách na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojediněle přehánky, večer četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 22, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia. Meteorologové varují před nebezpečím požáru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Jílovém u Děčína v části Martině Ves na silnici číslo 13 se stala dopravní nehoda. Bouralo tam osobní auto s nákladním. Na místě jsou záchranáři a silnice je neprůjezdná.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartákem.

Tolik další z písniček, které opravdu nestárnou. Tak to byl Petr Kolář a Ještě, že tě lásko mám. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady pondělní, dnešní druhé pondělní písničky na přání a od mikrofonu vás už také zdraví Miroslav Tartárek. Tak pokud chcete poslat písničku někomu blízkému, známému, tak hned vám připomenu, jak se s námi můžete spojit, jak k nám můžete napsat a nebo zavolat. Tak ten telefon do studia, ten je 475 212 212, SMSky, ty můžete posílat na 90 011 04, ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho zkazu. No a napsat můžete také na e-mail, ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a já už tady mám nachystaný první písemný vzkaz, než tady budou ty první telefonáty. Prosím, pěknou písničku od Dalibora Jandy, bylo by to pro babičku, u které jsme na prázdninách, Karolínka a Verunka. Tak snad se bude líbit písnička 10 prstů pro život.

0: Dalibor Janda, 10 prstů pro život, tolik tedy písnička na přání, ta první dnešní teď je po 18. hodině. No a samozřejmě teď už tady mám nachystaný ten první telefonát po 18. hodině. A ve vysílání vítám posluchačku Alenku ze Stahlčevse. Slyšíme se, halo, halo, slyšíme.
1: Ano, Mirečku, zdravíme tě.
0: Také zdravím.
1: Dneska bych chtěla všem poděkovat, kdo by přáli k svátku. A potom ještě těm Haničkám, taky Haničce do Úval, do Příkrýho a Básnice. A potom bych chtěla dát zahrát Marcelce do Neštěmic a ještě i jejímu panu Radkovi. Marcelce k zítřejším narozeninám, on byl pánu v neděli, ano. Takže obou přejeme hlavně hodně zdraví.
0: Dobře, já se přidávám.
1: Potom Jarmilce dolů do toho do Tuřan a všem, co si dáváme hrát.
0: A Alenko, ještě vám dodatečně ode mě, jo? Všechno nejlepší.
1: Ano, děkuji.
0: Tak Iveta Simonová, Milan Chladil, tady je Český ráj, ať se hezky poslouchá, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.

0: Iveta Simonová, Milan Chladila, písnička Český ráj. Znáte určitě to pořekadlo, o kom se povídá, za dveřmi bývá. Ono to platí i o telefonu, protože před chvíličkou jsme tady s paní Alenkou ze Stelčevse přáli paní Marcele s Ústí nad Labem Neštěmi se k zítřejším narozeninám. A shodou okolností paní Marcela už je na telefonu. Já vás vítám. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míru, já vás taky vítám.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače. A nejdřív zdravím vaši maminku.
0: Děkuju, děkuju.
1: Pak bych chtěla poděkovat teda Ále a Petrovi.
0: Zastal Čevse. Ano.
1: Ale mám k vám prosbu.
0: Povídejte.
1: Dneska je Petry, tak Petra, moje dcera, Petra Kulovaná, má svátek, tak bych jí popřála hodně zdraví, štěstí, lásky. Ale dneska má narozeniny naše paní Helča, paní Hela Kunešová z Litvínova.
0: Ano.
1: Tak zítra má svátek.
0: To jsou věci.
1: Tak bych jí chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a pohodu. A ještě pro jednu Helču Moravcovou, odsaď z Neštěmic.
0: Dobře.
1: A jinak zdravím všechny, s kým si dáváme hrát, a pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: Tak ty také zdravíme. Písnička je pro vás a za chviličku, jak jsme se domluvili, nám tady bude pět Edith Piaf a písničku Milord. I vám, ať se hezky poslouchá, krásný celý týden. Oslavte ty narozeniny zítra a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju, pane Míro.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Edith Piaf a písnička Milord, ale pokračujeme dál v plnění písničkových přání a po nějaké době teď také ve vysílání vítám posluchače Jirku, který nám volá z Jablonce nad Nisou, snad se nepletu. Já vás vítám. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Jste tam, výborně. Tak další písnička nachystaná, vy jste říkal, abych ji uvedl, tak za chviličku tady bude Karel Černoch a písnička Sen kovboju. Komu ji pustíme, komu ji zahrajeme?
1: Tak poslal bych to Laurince, Perunce a Dášence do Prahy.
0: Dobře, a já to pošlu vám.
1: Tak, no? Tak to je jasný.
0: Ať se hezky poslouchá Český rozhlas Sever. Zase někdy zavolejte, můžete dřív než za 2 měsíce, nebo kolik to bylo. Tak tady je Karel Černoch a jdeme poslouchat a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Každý

0: Písnička, kterou vybral Jirka z Jablonce nad Nisou, tak to byl Karel Černochá, Sen kovbojů. No ale pokračujeme dál, já už tady mám nachystaný další z telefonátů. Dnes jsme tady hráli písničku s názvem Český ráj. A z Českého ráje k nám právě teď volá paní Milena, kterou srdečně vítám. Hezký podvečer.
1: Já zdravím všechny posluchače, dobrý večer i vás, pane Míro, ještě
0: děkuju,
1: jednou.
0: Děkuju.
1: A posílám písničku Květušce a Romanovi, Marušce do Chomutova, Ivetce do České Lípy a Marušce do Neštěnic.
0: Dobře.
1: Marcelce,
0: do Neštěnic, pardon. Ano, v Ústí nad Labem.
1: No,
0: také zdravíme. No a písničku posíláme i vám, samozřejmě, vy jste říkala, že ji máte moc ráda, já o tom vím. Roy Orbison a California Blue, to je název té písničky, tak si také
1: ano,
0: užijte.
1: Ano, ta se mi líbí.
0: Tak,
1: no.
0: Pořádně si to tam zasilte. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: A děkuji vám a vy se mějte taky hezky.
0: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Orbison, California Blue, jsou tady písničky na přání, budou tady až do 19 hodin a ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná posluchačka Dominika z Ústí nad Labem, krásného března, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: I za ně děkuju.
1: A chtěla bych nechat zahrát písničku od mistří nějaký Holuběnku.
0: Ano, bude tady, nebojte.
1: A chtěla bych tu nechat zahrát pro paní Marcelku k zítřejším k narozeninám. Pro vás.
0: Děkuju.
1: Pro vaše rodiče a pro všechny posluchače.
0: No a také pro vaši maminku, jo? Já ji také zdravím. To, že vím, že to je také její oblíbená písnička.
1: Ano, je.
0: Tak, mistříňanka, Holuběnka, krásný celý týden a zase někdy naslyšenou.
1: Naschledanou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever.

0: Babi Daněk, Rusa na kolejích, písnička, kterou si občas také vybíráte v písničkách na přání, a navíc písnička, která určitě nestárne. No ale pokračujeme, jsou tady stále také písničky na přání, ve vysílání opět nebudu sám, podíváme se po telefonních linkách do Děčína. Tam je u telefonu nachystaná paní Ina. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám, pane Mirku, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A mně se líbí všechna muzika, všechny písničky.
0: Ano.
1: Ale ta naše písnička česká,
0: úplně
1: a
0: ne.
1: Ještě od Mila Nachladila,
0: ano.
1: No to je úžasný. Tak já bych chtěla, jestli bychom jí mohli tuhle tu zahrát, a bylo by to všem posluchačům a paní Hance do Teplic.
0: Dobře, a také vám ji budu pouštět. Tak Milan Chladil a ta naše písnička česká, a samozřejmě i vám popřeju krásný celý týden a naslyšenou.
1: No, já vám taky.
0: Děkuju.

podívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy.

0: nebudem žít.
1: Milan Chladil, ta naše písnička česká, pojďme se opět věnovat telefonní lince číslo 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Božena ze Žadce, už je tady s námi ve vysílání. Dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer, Merečku, zdravím vás a všechny posluchače. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Na písničku jsme se domluvili a tu posílám Petrušce Červinkovi do Mratína k jejímu dnešnímu svátku. Milá Petruško, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a ať se vám daří v práci a ať vám dělají radost vaše holčičky. A to vám přeju z upřímného srdce a posílám písničku, snad vám bude líbit. Takže vám přeju krásný večer a mějte se krásně.
1: A já také. No a písnička samozřejmě i pro vás. A jak jsme se domluvili, Engelbert Humperdinck a Spanish Eyes. Tak krásný večer a naslyšenou.
2: Naslyšenou, Merečku, děkuji.

Tolik tedy Engelbert Humperdinck a písnička Spanish Eyes. Já tady pro ty dnešní večerní písničky na přání mám nachystanou ještě alespoň jednu SMSku. Milujem se čím dál víc od Petra Kotvalda pro maminku Petru k dnešnímu svátku. Děkuju, Katka. Tak je to nachystané, pomalu se také blíží 19 hodin, budou tady zprávy a po nich můžete také už čekat další večerní program ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Tak i dál vám přeju hezký večer a zítra se u písniček na přání budu těšit opět naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hasiči dál odstraňují následky odpoledních bouřek v Ústeckém kraji. Déšť očekávaný v tomto týdnu zřejmě nebude stačit ke zmírnění současného sucha. Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Zítra čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojediněle přehánky a teploty mezi 17 až 22 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobrý večer. Dnešní odpolední bouřky zasáhly hlavně Děčínsko, Ústecko a Teplicko. Hasiči odstraňovali popadané stromy například v Markvarticích a Verneřicích na Děčínsku nebo v Malém Březně na Ústecku. V Dubí na Teplicku zase čerpali vodu ze sklepa. V Malém Březně navíc bouřka strhla dráty elektrického vedení, shrnuje mluvčí hasičů Lukáš Faják.
2: Od 12. hodiny zasahovali celkem u 59 událostí s tím, že nejvíce jednalo o popadané stromy přes komunikaci a poté čerpali vodu ze zatopených komunikací. Nejhorší situace byla teda na Děčínsku a poté na Ústecku.
0: Meteorologové v tomto týdnu očekávají srážky. Povodí Ohře ale upozorňuje, že ke zmírnění sucha bude záležet hlavně na tom, jak dlouho bude pršet a jak velké území déšť zasáhne, říká mluvčí podniku Dana Zikešova.
3: Krátké epizody dešťů jsou však pro zvrácení hydrologického sucha nedostatečné. Velmi rychle nás vrátí na předchozí stav. Ideální by byla situace celkového ochlazení s dlouhodobými srážkami, s rozumnými a ideálně rozloženými úhrny.
0: Od začátku roku chybí v Česku v průměru 146 litrů srážek na každý metr čtvereční. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní srážkový deficit největší od roku 1961. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydlení.

0: smrti. Autobus vezl polské poutníky, kteří se přes Maďarsko vraceli z Bosny a Hercegoviny.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojediněle přehánky, večer četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 22, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia. Meteorologové varují před nebezpečím požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 13 v Jílovém u Děčína v části Martině Ves se srazilo osobní auto s nákladním. Silnice je po vážné nehodě znovu průjezdná. V Teplicích na Masarykově třídě u obchodního centra Trnovany se stala dopravní nehoda a tři osobní auta bourala v Litoměřicích v Liberecké ulici. Na místě je policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Přišel nám dotaz od posluchače, tak ten ani nešel přes rozhlas, ten přišel možná rovnou vám, nějak jsem ho nezaregistroval. A líbí se mi to, protože jsem si vždycky říkal, kde se to slovo vzalo. Naši krimi reportéři v médiích to často používají. Ležel tam v tratolišti krve.
2: Tak a jestli myslíte, že vám dneska vysvětlím a panu posluchači, kde se vzalo tratoliště, tak ani ne. Ono se to neví totiž. Dobře. Ale pojďme si o tom povídat.
1: Mě ani tak nezajímá, kde se vzalo, v kterém jazyce, ale co to je jako kaluš? Můžu říct, pršelo, jsou tady všude tratoliště, nebo to ne?
2: Dneska už ne, ale pokud bychom byli v 19. století, tak tam tohle slovo mělo široký význam přesně jako kaluš. A dokonce v druhém významu znamenalo nějaký zhluk nebo větší množství. Takže v beletrii té naší klasické novočeské najdeme spojení jako tratoliště jahod, tratoliště lidí nebo tratoliště stínu, vody, případně to krve.
1: A dnes už tedy výhradně spojení s tou krví?
2: Přesně tak, dokonce už v polovině 20. století psal jeden významný jazykovědec, etymolog, že tratoliště už se používá výhradně ve spojení s krví a tudíž patří mezi slova, teď to řeknu pomalu, aby se mi to povedlo, kterým se říká monokolokabilní.
1: Tím jste skončila?
2: Radši jo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
3: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Město se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
2: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
5: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů. Sport.
2: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemo. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů.
1: Počasí.

0: 55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55, vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že

0: Když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk, pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. Hmm. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo?
0: Kde se to vzalo?
1: Protože člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
0: zvědavost.
1: Ulici.
0: Zvědavost.
1: Fakt zvědavost.
0: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívat? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví?
0: Blbost,
1: jako. Mě zastaví?
0: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
0: Jo, tak to jasný.
1: A to je, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
0: Jo, jo, jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
0: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogovej dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhý mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vydal jste se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
0: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
0: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
0: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil. Víte, na co se ptáte? Jako, že to je, To děkuju.
1: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
0: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí k nějakým odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přišlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete, s tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroša a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec. A já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kous, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s ním v pohodě.
1: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
2: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Aha. Já jsem to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního
1: blíž.
2: Chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste
2: ano,
1: blíž.
2: A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: A během toho?
2: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdeme, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. Protože to jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
3: Jo? Ano,
2: jako
3: je to, Mordor.
2: Jsem, jo, tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel s podobně kravině jako já, a že vidím úplně kůlový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
2: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. A pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
2: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla. Smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
1: až
2: možná až moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu, té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet, aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivný sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: Na 2 životy. A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu, ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Mal jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení vůbec takhle, tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zase odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou. Že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě. A kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit i, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodina.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teď máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to z platnosti od 1.9.
1: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
8: Sport.
1: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
8: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice číslo 6.

0: roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá a přál si, aby už nikdy neodešla.
1: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu.

0: Děkuju moc krát. Pojďte, pojďte, prosím. Račte.
1: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
0: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
1: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
0: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jo. Nevyšlo.
1: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely,
0: tam bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
2: Stal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
3: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
2: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No, ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
1: Koukala na to po té praktické stránce.
0: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Ta známost opravdu nelíbila, ale hold chlapec byl vytrvalý a...
1: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
0: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení, ve večerních hodinách, no a tak při tom loučení to prostě vyšlo najevo.
1: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
1: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
5: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové. Prostě příjemné. Líbil se mě po všech stránkách.
1: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala? Co jste v jeho očích tehdy viděla?
0: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak, nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
1: Stvrdili jste to nějak?
0: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
1: Je to tak?
5: Ano, přesně tak.
1: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
0: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No, o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
5: První taneční pár v souboru. Takže to něco říká.
1: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
5: Příjemné. Líbilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
0: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě pořád tancuju. To mi zůstalo.
1: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
0: Tak František tenkrát ještě studoval a já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 2:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
5: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
1: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
0: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
1: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
5: No tak teď už matně, kdy to bylo?
0: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
1: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
0: No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedliště, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
1: Co to pro vás bylo?
5: No, dost těžké to zvládnout. Jsem se měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, bude tak a tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
1: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
5: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
1: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
5: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodiču, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to. A vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi. Bylo nás tam asi kolem 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké. A svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali. Čili žádné vystřední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mi tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška. Máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě porad přetrvává. Takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: Dneska, no fakt, ten se mi prolomil. No.
5: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
4: Vyměňte si prstýnky. A dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
5: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
3: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Přece veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad, ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
5: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
4: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
3: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
5: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
3: Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
4: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli, ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si a to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
5: Pro vás to byl slib slibu, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíby tomu druhému?
4: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
3: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, takže děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo, to ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás seniory. Já nechci říct na nás staré.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali, a ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 14 týdnů, ne, 18, jo, 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No, pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblíkla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
3: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti, tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
4: Co se stalo?
3: Nějaký výbuch byl na Nové Huti, oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu, jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté, no a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět, jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají 2letého, 3letého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
4: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
3: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
1: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
1: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
3: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, když oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů a oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice, já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho a myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
4: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
5: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezolanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. Deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody nebo bary, tam je plno nich.
3: Ano, bazén krásný.
5: Ne, tam bylo spoustu.
3: No.
5: No, pak se mě podařilo získat.
3: Příroda nádherná, nádherná.
5: Podařilo získat vstupenku na bazén, který podařovali Američané, kde jsme měli volný vstup. Takže to, když tam byla rodina, tak když jsem přijel v poledne na oběd domů, pobíval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 4. hodině se stavoval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
3: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
4: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
3: No, tak chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu. Zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepic a zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády, u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
4: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
3: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovil, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to bylo nějak teplákový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl, miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: Je to musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo s nějakou ruskou společností, se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: V sedě, v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
4: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
5: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
3: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
4: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
5: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, to, což by tam nebylo. No tak asi nůžky, nůž, no asi tak.
3: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
4: Že jsem z nějaké té akce naší pivářské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
3: Zažili jste někdy nějaký trapas?
5: No, dá-li se to tak nazvat, trapas byl jednou na koupáku na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo, no a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
3: Záviděli.
5: No to. Já jsem šla teda na ně, já říkám, hele, a on se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
3: Kdo má nebo měl častěji chuť?
4: Já.
5: Já myslím, že já.
3: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
5: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no, tak.
3: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
5: Ještě níž.
4: Na prsou.
3: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
5: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
4: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
5: On to vítá ještě i včil.
3: A to je dobře.
5: No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
5: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
3: Ježíš, jako jak?
5: No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
3: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
4: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
5: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
4: Tak jo.
3: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
5: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
4: Teď jsme spolu
5: pořád.
4: Už delší dobu.
5: No, už delší dobu, no.
3: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
5: No tak co pak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
4: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
5: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě ne, nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
3: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
5: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
4: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali se jeden k druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
3: A je vám i teď?
4: Ano, je i teď.
3: Milujete svoji ženu?
4: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dál.
3: Jste ráda, že ho máte?
5: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
3: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
5: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
4: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byron, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hodina.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
0: Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě. Ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
0: Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd. Kvůli opravám mostu se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytvoří.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý, a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni,

který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslel si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. Upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvíle mi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si ji doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost.
1: Táhneš ty, cikánská kobylko,
0: zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu.
1: Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
0: A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců bezesvědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku, jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloireová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane komarcha, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice, neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Pes mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám, hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám, můžu zůstat?
3: Paní Magloireová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magluárová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra, ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magluárová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem pochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil. Vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno Boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
5: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
4: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
5: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
5: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
2: Monsignore.
5: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
4: To jako můžu jít? Opravdu?
5: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
4: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
4: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
4: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
4: Já nevím.
6: Plakal Jean Valjean upřímně?
7: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
4: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši. Odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
8: Bonsoir, monsieur, klaním se vám. Podnik jak klíc

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeleine, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil setřást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnu v Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila o pelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Tak dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někde nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak si dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná Noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně, myšlo, no tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No, protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale

0: Dobře.
1: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
0: Ne, zkusme se držet už toho škoda, dnešního. No. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci. Třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
1: Jo,
0: a pak si říkáte,
1: jej,
0: Danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
1: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, pak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny. A
0: všechny.
1: Včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolal.
0: Dobře, Roberte, jo, zkusme si teď ano, šetřit čas pro další příběhy, opatrujte se, zase někdy zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefon pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce, a to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil, utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olin z Kopřivnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno. Jak to řekl? Jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych si nekoupil, budu o nich mluvit, ale teď bych, než bych pozdravil pana Roberta, a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. A řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Podlehám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým. Snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem ji zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil. Já prostě, co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří. Jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým okom, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no já vám nikdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočáčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: Vy jste báječný, Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové menší.
1: No už nějaké proběhly právě, menším rozsahu.
0: Tak jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku větší.
1: Takže pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: Oline, k tomu tématu klimatizace, svářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak banjo taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky díky za telefon, za tu energii.
1: Já mu držím palce, já mu držím opravdu palce, ať se snaží, prostě zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Robert, držím palce, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, ne, ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili a autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
0: takže
1: byla
0: jste ale nevěděla
1: nejšpatnější
0: už.
1: Koupa.
0: Aha. Při koupi jste netušila, že budou nějaké problémy, a, ne. Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne, ano. Ne. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: No a co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže
0: tak to
1: byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový, a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
0: Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No,
1: jo.
0: Člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
1: právě,
0: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
1: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
0: Mhm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Miladko.
1: Jo, teď mám a Bohu se modlím, aby fungoval. Jsem na něm závislá.
0: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Milatko, ať se vám daří.
1: Taky tak. Hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2 minuty po 11:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vybejšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to ucpaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, ucpe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to vyjde mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jim všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez a v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost a už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je, jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v Outru.
0: No jasně, kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Vy chcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit. A existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo. Protože pak, i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zas tak levný, to zase neříkám. Ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek v tom ošťavňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plakátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj reklamy. Na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě. Protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji, anebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje. Děkuji.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závist, ale šprichta v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovic je s námi v noční lince. Vítá vás Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Jaručko, na rádiu a všechny posluchače u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ouvě, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku. Jo, to je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zalijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícu našim svíčky na hrobě, tak abych si nesedá někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl, to by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takových věcí, je to reklamování, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali. No zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelní, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj. No a když jsem to použil, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval se, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový, jo, takže používám to, ale jenom tak málo, takže když se to málo používá, tak to jak tak vydrží, jo, no, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě je to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem, bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní nebo na internetu?
1: No něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takové ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jako to, oni toho tam taky namluví, navykládají, no a radši, jo, radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
0: Dobře.
1: Aby to nebyla moja smrt, tak víte.
0: No, Františku, takže... děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas. Ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové. Tak si ji společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu. Ano?
1: Ano, děkuji, paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
0: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřela výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu?

0: Dospívala Hana Zagorová, maluj zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc, já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme, kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer, Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě by třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to mělo.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám, já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu tu posluchačku.
1: No, v životě už za to nedostane takový peníze, kdo to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Jardo, mě jste ale úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už máme to roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, protože ne, ale prostě není to taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky
0: to
1: dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz,
1: a jo.
0: Tak si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, nějaká chvilkové pokušení. No. Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte. No,
1: já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte tak auto takový, tak prostě máte dvakrát radost. Jedno, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravím vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy.

0: Noční linka.
1: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas. Protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy a teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše. Zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: U telefonu u paní Lída, mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle jsem měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mytí nádobí. Víc jste to měla, než jste z toho něco měla. Takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše do a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dají s tím jsem spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že vy jste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: vyloženě
1: to, co chtějí. Ale víte co, já jsem si přečetla recenze, všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Uh-huh. Jo, takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo, protože jste se s tím nadřela, pak jste se s tím nadřela po druhý, když jsme to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, to jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to, opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linku. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoďáku koupila rádio DAB Plus, jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně.
1: Naštěstí jsem měla to dost, že mi to vrátili.
0: Já jsem vás zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj muskej taky zase říká, prosím tě, co s takovou

0: říkal, já vám nový Tomáš, podívej se pod dát plus, já nevím co, nic. No, ani vr. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odštavňovačem. Ale jako na citron, jo, jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No, tak to jsem měla teda od pátku do soboty, no ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. No, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo, takže jako já jsem říkala, takovýhle výrobky, já vůbec se divím, jak věci někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, tak, takovýhle mám já zkušenosti, no.
1: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností. No. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
0: No. Mějte se hezky. A opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známej, ne nějaký to dobrý známej, na kterýho se můžete spolehnout. Když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
1: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další taky, příběhy
0: mějte
1: a katalog holky.
0: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška, neboli Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, Liduška, já musím odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava. A to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší a nevěřím, v dnešní době opravdu se nedá věřit vlastně rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, smelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt hloupí. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mák, to byl z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na ně mlela mák, pak se to ulomilo a mohla se mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte? No a pak ten mě vydržel potom celý život. Takže ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlýnkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To
0: no.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck, a je to asi německá firma a jsou to podvodníci první třídy, protože o nich psali potom mají v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí víc. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem si koupila hrnce. No, jenomže koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz 25 000. To, takže to vrátím, ano. Bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám. A já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lípe. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok, to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hence nebo deky nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když je to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky nebereme. Do dneška mě strhávají měsíčně něco přes 1200, i když to by muselo být za 5 roky splacené, já nevím, 2x minimálně. Nechápu a nepochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
0: No a jsem... jak vám to vysvětlili?
1: No nějak. Ta firma Bekovské, to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli, to jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano. Teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, 2 nebo 3, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, jo, no co to je všechno. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zamala na ně policajty, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali? Uh-huh. Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo. No. A tahají z vás peníze pořád.
0: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
1: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo? Tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo? A ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
0: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný no, noční děkuju. Čas.
1: Doufám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná jste někde naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Mm-hmm. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska měla nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. To je, nekupovat drahé knížky, které se jsou vlastně na poučení, maximálně knížky o umění. Ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mě velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Uh-huh. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo a to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je přece...
1: Dneska už je to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta. No,
0: knížka tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak jsou tam Walkerovy spisy. Ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek, jo. Knížky o umění. To jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže varuju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jaruško.
0: Paní Staňka.
1: Ano, pohodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšeft. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím míň věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někdy hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jaruško,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zas nám budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jaruško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a více nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo košík být, ano, tak by to mělo vypadat.
1: Košík mi přinese vajíčka, košík nebo rohlíky, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju, ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo. Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo. No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je akor teďkom v těch hicech. Oni to nesní.
0: Staní, tak děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, utratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte? Banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy?

0: plněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šedířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sikot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mí

vyděsilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 8:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00. Tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila. Nespokojil se už se vstáváním o 4:30, posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 2:00 a 4:00 ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raním skokem do jezera, poklesl málem k 0. Tak je to s těmi časnými vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta? Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu řečovitými za škopy svých zad Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. Pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Radio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavýho jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pokopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No, ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten demonio.
7: Ten demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to zas Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no, to je nejspíš taková nějaká karetní hra, aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom, sakra, ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně, ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej, prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
7: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia della Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho, plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky di Carantaratta, no.
7: Carantaratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, tak to není, ne. Něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl. Že?
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
6: no?
7: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: No ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Je Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.